0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Úsměv

0: Na kytaru Radek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrať list.

0: někoho moc krát.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu.

prostě hořela čísla. V jiném jsem zas neměl co říct.

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

jazykem hrem nebo vidíš, jako bys tu byla nekonečný palindrom, kdybys mě zabila.

co kráčí, dívenko spanilá, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla.

zabila. Se srdcem proměněným v kámen sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila. By se ti svezla z holých ramen, krásná jí zvěsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil. A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudební. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona o té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá to přirozeně, že ano. Nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film, ano. A někde to dávají po celý rok průběžně kanály televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, tu jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tými do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďkom byla neděle, já veterina, je Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou. Tak,
1: takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já se asi kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako, když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde
0: stačí,
1: je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. Mm-hmm. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
6: Vážně?
4: Černé svědomí. No, ale hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
6: ano,
4: kdo
6: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
6: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale aby zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
6: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
6: Máme to zapsané.
4: A kdo? Kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
6: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se, dobré odpoledne, haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
6: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
6: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co je hojest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
6: Nepil.

0: rodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží, až kemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfekt. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl
2: mladšího bráchy.
3: Ano. Jak moje sestra vypadalo? Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ti z Jojo Bandu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaný, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší, než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tamhle
3: se
2: někde
3: segrou,
2: pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Knepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd, je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane
2: Brousku. Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci,
2: Tesaříci,
1: když už jsme
2: ano.
1: u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno
2: Máme
1: a děkujeme.
2: Máme zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel no. Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty. Že
2: pro anekdoty.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.

0: Vlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
1: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
2: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
3: Ne.
2: Vepřové zadarmo.
1: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byly za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází a ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
3: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slze z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku, ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme ho slyšeli
5: no,
0: teď.
5: Perfektně.
0: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
5: Já bych anekdoty klidně.
0: Zůstal bych. Nás v rozhlase.
5: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
0: Mm-hmm.
5: A je to pravda.
0: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
5: Jo?
0: S Václavem Vidrou.
5: Je, s Vaškem.
0: S
5: no
0: kolegou,
5: jo,
0: vaším,
5: no, tak Vašek jich zná hodně.
0: Tak jsme navázali volně.
5: Ano.
0: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B. Číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on... Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní... O odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: Ale vrátíme se k té Odysee. Ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně jím přepsal.
2: Jím namluvené, pane tak, přesný.
3: Přesně.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás. Dobré odpoledne.
4: Haló. Dobrý den.
5: Tady je Vlastina Sknová.
2: Ano.
5: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, pánové. Tady František Kroubel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
6: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky taky. Šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
7: Moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi. A já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
8: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
8: Papi, když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
8: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka pokloní po filce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
9: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
10: Jo.
9: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, prosím vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojá: bohužel, jenom desítku. A jak mi lidé desítku? Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pojá: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: já, ty jsi si ze mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.
10: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
9: Ano, prosím.
10: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost, a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
11: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
9: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. Ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, musky, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, drop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout všechno během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Ludvíkov na Bruntálsku dokončuje opravu obecních mostů. Parné počasí zvýšilo návštěvnost jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Přes den bude oblačno, postupně až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém.
3: Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
4: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
5: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
4: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Havířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Rekonstrukce obecních mostů v Ludvíkově na Bruntálsku je téměř u konce. Obec opravovala celkem 3, poničila je povodeň v roce 2024. 2 z nich už jsou hotové a obec čeká na kolaudaci. Třetímu ještě chybí zábradlí, říká tamní nezávislá starostka Dana Selingerová.
6: Z obecních vlastně 4 mostů byl jeden úplně fatálně zničený a 2 vyžadovali takovou větší opravu. Tím, jak v té vodě se valily, ať už ty obrovské kameny, klády a vše možné, co ta voda brala sebou, do těch mostů to vlastně mlátilo, tak byly pokřivené ty konstrukce.
0: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Meziročně vyšší návštěvnost eviduje letos zpráva jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Například loni v červnu do ní zamířilo zhruba 1600 lidí. Letos to byl přibližně dvojnásobek. Kromě dočasného uzavření nedalekých jeskyní na pomezí se na vyšším zájmu podepsaly taky vlny veder. Pokračuje vedoucí jeskyně Andrea Švubová.
7: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech bude oblačno a ojedinělé přehánky i odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přátelé, jsou 4 minuty po 5, je tady pátek s datem 7. srpna a začíná pravidelný ranní program, který vás mezi 5. a 9. provedou Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám vše dobré a hudebně dnes startujeme s Karlem Zichem.

0: Zpíval nám Jiří Korn, přesný čas 5 hodin a 11 minut. Zastaralý hasičský areál v Dolních Domaslavicích dostane nový život už příští rok na jaře. Tam bude stát nový amfiteátr. Do stavby za 30 milionů korun se obec pustila i bez dotací. Adekvátní prostor pro kulturní akce totiž v Domaslavicích stále chybí. Povíme více v reportáži krátce před půl šestou. Teď pro vás máme kalendárium, čili souhrn historie, které se týká dnešní datum 7. srpna.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po ránu je na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno. Pojďme se zaměřit na aktuální teploty. Nejdříve tedy východ našeho regionu, konkrétně Jablunkovsko, Horní Lomná, tam v tuto chvíli naměříte 19 stupňů Celsia. Tepleji je v Opavě, tam naměříte 21. No a prognóza na dnešek, ta říká, že zpočátku bude ještě zvětšená oblačnost. Místy někde může doznívat i noční déšť od západu, ale budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech může být oblačnosti o něco více a mohou tam být ojedinělé přehánky i odpoledne. Nejvyšší teploty je příjemné 22 až 26 stupňů.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: hodiny 22 minut. Dolní Domaslavice budou mít nový kulturní prostor. Někdejší hasičský areál se tam mění na amfiteátr. S Beskydskými horami v pozadí si tam lidé už příští rok na jaře budou užívat koncerty anebo třeba letní kino.
1: My teď stojíme zhruba uprostřed toho areálu. Tady už jsou vidět z části vyzděné asi prodejní kiosky, možná i nějaké sociální zařízení, tak vlastně jak to tady bude vypadat?
2: Takže budou 4 prodejní stánky, který bude jeden větší, 3 menší.
1: Nezávislý starosta Dalibor Dudek mi přibližuje budoucí podobu kulturního areálu. Ten bude mít kapacitu asi 500 lidí, 300 z nich se posadí pod přístřešky.
2: Dále to budou sociální zařízení, které budou už odpovídat požadavkům, kde bude i pro tělesně postižené.
1: A pódium asi tady už vidím základy.
2: Předu bude ten amfiteátr, který bude pro vystupování hudby, ale taky to bude amfiteátr, který bude připraven na letní kino.
1: S Javorovým v pozadí, jestli se nepletu, je to Javorový?
2: Vzadu vidíme Javorový, po pravé straně vidíme Lisu.
1: Celou stavbu za asi 30 milionů korun si obec hradí z vlastního rozpočtu.
2: Jelikož my nevlastníme kulturní areál, tím pádem musíme si pomoct takhle a zde může vystupovat škola a veškerý kulturní život.
1: Předtím ale ještě musí stavbaři pod dohledem stavby vedoucího Ondřeje Slívy upravit terén. Někdejší areál byl v podstatě jen oplocená louka.
3: My musíme potom, jak se do zdí a dobetonou ty objekty veškeré, což potom následně budou se dělat zpevněné plochy a ještě přístřešky a vlastně musí se všude pod to dát kamenivo tak, aby ty zpevněné plochy vyhovovaly veškerým standardům.
1: První akce by se v amfiteátru měly odehrát příští rok na jaře. Z Dolních Domaslavic František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ústeckém kraji je voda ke koupání vhodná. Prodej nových aut v Česku letos dál roste. Od začátku roku do konce července se prodalo téměř 150 tisíc vozů. Meziročně asi o 4,5% víc. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Podle svazu by navíc měl růst pokračovat i v dalších měsících. Ostravská městská část Poruba nabízí rodinám 1000korunový příspěvek na volnočasové kroužky anebo nákup školních potřeb. Obyvatelé obvodu o něj můžou požádat prostřednictvím formuláře na radničním webu do konce října. Radnice na to vyčlenila 4 miliony korun, kterými podpoří 4000 dětí. Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července, bylo mu 86 let. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou, tak s tím počítejte. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pokud byste rádi věděli, co nabídneme v dnešním dopoledním vysílání, tak nás poslouchejte i nadále. Vše prozradím po písni od Krištofu a skupiny Brontosauři.

0: Teď je 5:38, stále posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem slíbil, že vás pozvu k poslechu našeho dopoledního vysílání, tak učiním. Budeme hovořit teď o magazínu Křížem krajem. Dnes si s Romanou Kubicovou vyjdeme na další chatu, kterou máme zahrnutou do naší velkoletní turistické soutěže, která se jmenuje Křížem krajem. My zamíříme na Jablunkovsko, konkrétně na chatu Skalka. A pokud chcete putovat s námi, tak nás poslouchejte 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Meteorolog Václav Smolka teď vstoupí do vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět více o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v kraji máme teďka hodně oblačnosti, lokálně se ještě vyskytuje déšť, teploty jsou nejčastěji od 20 do 17 stupňů a vane slabý, místy mírný severní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Víme tedy, jak je, teď pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak ve zbytku rána a dopoledne to bude vypadat velmi podobně, bude ještě zvětšená oblačnost, lokálně s doznívajícím deštěm, od západu budou srážky postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat až na skoro jasno. V Beskydech bude ještě ta zvětšená oblačnost a výjimečné přehánky i z počátku odpoledne. Maximální denní teploty budou dnes od 22 do 26 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a vítr bude mírný severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu a bude odpoledne postupně slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci na sobotu a co zítra?
2: Tak v noci čekáme zpočátku ještě většinou polojasno, během noci se postupně bude vyjasňovat. Minimální noční teploty budou od 15 do 11 stupňů, v údolích to bude až kolem 9 stupňů a vítr bude slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být slunečno s maximálními teplotami podobnými těm dnešním, to znamená 22 až 26 stupňů, na horách kolem 18 a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí nabídl je Václav Smolka. My děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anna K. Máme 5:52, protože je pátek, tak dnes odpoledne po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Já je teď pozdravím a zeptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lidé v Česku většinově podporují zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum. Těžební věž dolu František v Horní Suché získá novou fasádu. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou česká dívka. Zpočátku dnes bude oblačno, postupně skoro jasno a naměříme do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku anebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
1: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. Obec Horní Suchá opravuje fasádu skipové těžní věže dolu František. Stavební firma aktuálně pracuje na západní straně vysoké budovy. Dělníci na závěsných plošinách odstraňují poškozené a zvětralé části betonu. Objekt má železobetonovou konstrukci, říká referentka investic Barbora Vojvodíková.
4: Ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. Ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena nějakým způsobem opravována. Jde o likvidaci havarijního stavu.
1: Český Těšín zdemoluje lávku přes železniční trať na ulici Podzvonek. Konstrukce je v havarijním stavu a není možné ji zachránit. Rada města na své poslední schůzi vybrala zhotovitele demoličních prací. Železný most má jít k zemi na přelomu srpna a září. Práce omezí železniční dopravu.
5: Lávku významně poničila koroze a pak také kolem tekoucí potok. Při povodních v roce 2024 odplavil část břehu v místě základové patky a ta pak začala chátrat. Za odstranění lávky město zaplatí přes 2,5 milionu korun. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: V italských Alpách zemřela dívka z Česka. Potvrdili to tamní horští záchranáři i České ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech bude oblačno a ojedinělé přehánky i odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici v ulici Nádražní probíhá oprava povrchu vozovky. Provoz je převedený do protisměru. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pokračuje ranní program Českého rozhlasu Ostrava dnes páteční s datem 7. srpna 2026. Tereza Hájková a Petr Soukup přejí dobrý den i poslech. V tuto chvíli bychom také rádi pogratulovali nositelkám jména Lada. Lady totiž dnes mají svůj svátek. Je to křestní jméno, které má slovanský původ. Význam ale není úplně jednoznačný, buď to může vycházet ze staročeského slova Lada, čili pana nebo dívka, popřípadně ze slova Lad, a to znamená pořádek. A v úvahu ještě připadá, aby toho bylo málo srbochorvatské Lada, čili manželka. Tak milé Lady, klidně si vyberte. Každopádně mějte pěkný sváteční den.

0: Změna v systému dávek může připravit lidi se znevýhodněním v Moravskoslezském kraji o bydlení. Aplikace Jenda totiž neumí poslat peníze na nájem přímo organizaci, která bydlení zajišťuje. Dávku od srpna dostanou samotní klienti. Sociální pracovníci se obávají, že peníze lidé utratí dříve, než zaplatí nájemné, a dostanou se tak do dluhu anebo skončí na ulici. Tématu se věnuje reportáž, kterou uslyšíte už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Cvik cvičíme v předklonu. Pokrčená kolena, pánev tlačíme vzad, hlava a trup jsou v jedné rovině. Paže volně visí dolů a drží lahve. S výdechem rozpažíme ruce a stlačíme lopatky k sobě. Kolena stále pokrčená, trup v předklonu. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Probereme teď aktuální počasí. V regionu většinou všude po ránu oblačno, relativně teplo. V tuto chvíli v Chuchelné na Opavsku necelých 19 stupňů Celsia. Ve Frenštátě pod Radoštěm je ještě o stupeň vyšší teplota. No a prognóza na pátek, ta říká, že zpočátku bude ještě zvětšená oblačnost. Místy může doznívat i noční déšť, nicméně ta oblačnost se bude protrhávat až na skoro jasno. Jen více oblačnosti zůstane v Beskydech a hrozí tam ojediněle i odpolední přehánky. Teploty je příjemné okolo 26 stupňů.
2: Naším pátečním hostem bude zahradnice Hana Chlupatá. Na zahradě na okraji Ostravy pěstuje květiny, ze kterých váže kytice, včetně těch svatebních. Jaké jsou současné módní trendy a co dělat proto, aby nám řezaná kytice zůstala co nejdéle čerstvá? I na to se zeptá Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zbýval nám Marek Ztracený, je 6 hodin a 21 minut. Neziskovky v Moravskoslezském kraji varují, že by někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku o bydlení. Technicky totiž aplikace Jenda neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení, typicky třeba v tréninkových bytech. Od srpna dostávají peníze přímo klienti a sociální pracovníci se bojí, že je utratí dříve, než zaplatí nájem.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o něj přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. Proto je prostě kolikrát jim došly ty peníze a potřebovali si je nějak navýšit. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Takže ono už to dříve dělo, akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli, jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímé úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, a teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko, o kterém já mluvím na všech možných plénech a už víc jak měsíc, protože pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku a může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce. Pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem, protože opravdu jsme nezisková organizace.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: nového, tak to uslyšíte od Terezy Hájkové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Jablunkově začne v pondělí demolice mostu přes řeku Olši na silnici druhé třídy číslo 474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedena na provizorní dvoupruhové přemostění, které je už připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj na zhruba 39 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku dubna příštího roku. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat státního.

0: Pražské ulice ve Slezské Ostravě letos výjdou na více než 66 tisíc korun, uvedla to mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Socha Radegasta se z frenštátské radnice přestěhuje na náměstí. Nové místo vznikne v prostorách bývalého informačního centra. Takzvaná Radegastova svatyně má být hotová do konce října. Podle starosty Jana Rejmana z uskupení Změna pro Frenštát bude socha nepřetržitě přístupná. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 v Ostravě na 355. kilometru ve směru na Bohumín stojí nákladní auto s defektem. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Co budeme vysílat dnes mezi 11. a 12. hodinou? Otázka, na kterou dostanete odpověď po písních Michala Hrůzy a Petra Spáleného. Jsme Český rozhlas Ostrava, přejeme pěkné páteční ráno.

0: Každé pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině vám nabízíme pořad Host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes tomu nebude jinak, i po 11. hodině se můžete připravit na zajímavé povídání. Naším hostem bude Hana Chlupatá, ta se už na základní škole rozhodla, že bude zahradnicí. Vysokou školu v oboru sice nedokončila, nicméně v něm zůstala a naprosto mu propadla. V zahradě na okraji Ostravy pěstuje květiny, se kterými pak pracuje při výrobě nejen svatebních kytic. Jaké jsou současné módní trendy a co třeba dělat pro to, aby nám řezaná kytka zůstala co nejdéle čerstvá, tak o tom si s ní bude povídat Iva Piskalová. 10 minut po 11. budeme rádi, když budete u toho. Teď zpěvačka Kim Wilde a hned potom telefonát s ostravskými meteorology.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Václav Smolka teď vstoupí do vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět více o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v kraji máme teďka hodně oblačnosti, lokálně se ještě vyskytuje déšť, teploty jsou nejčastěji od 20 do 17 stupňů a vane slabý, místy mírný severní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Víme tedy, jak je, teď pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak ve zbytku rána a dopoledne to bude vypadat velmi podobně, bude ještě zvětšená oblačnost, lokálně s doznívajícím deštěm, od západu budou srážky postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat až na skoro jasno. V Beskydech bude ještě ta zvětšená oblačnost a výjimečné přeháňky i z počátku odpoledne. Maximální denní teploty budou dnes od 22 do 26 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a vítr bude mírný severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu a bude odpoledne postupně slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci na sobotu a co zítra?
2: Tak v noci čekáme zpočátku ještě většinou polojasno, během noci se postupně bude vyjasňovat. Minimální noční teploty budou od 15 do 11 stupňů, v údolích to bude až kolem 9 stupňů a vítr bude slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být slunečno s maximálními teplotami podobnými těm dnešním, to znamená 22 až 26 stupňů, na horách kolem 18 a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí nabídl je Václav Smolka. My děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Kendlová teď byla hudebním hostem ranního programu Českého rozhlasu Ostrava, protože máme pár minut před sedmou. Zaměříme se na pozvánky s datem 7. srpna. Ludkové divadlo v Ostravě pořádá Pimpr léto, v rámci kterého dnes vystoupí studio Damúza s představením Pluto od 5 odpoledne v amfiteátru Ostravského divadla. Po představení bude následovat tvořivá dílna. Bohumína se dnes stane jednou ze zastávek výročního srazu Mercedes-Benz klubu České republiky. Předválečné i poválečné vozy si mohou zájemci prohlédnout u pěchotního srubu MOS5 na trati. K objektu začnou auta postupně přijíždět před 15:00 odpoledne. Celkem bude k vidění 60 vozů. A letní kino v Zelinkovicích u Frýdku Místku promítá českou komedii Dream Team. Film plný bláznivých situací, ale i osobní cti a síla rodičovské lásky. Tvůrci se inspirovali skutečným příběhem, který se stal na paralympiádě v Sydney v roce 2000. Začátek promítání je o 8:30 večer.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Na Slezské hartě na Bruntálsku přibylo sinic, hygienici doporučují opatrnost. Nový amfiteátr v Dolních Domaslavicích nabídne koncerty i letní kino. Bude oblačno, postupně až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér České národní banky Aleš Michl.
3: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
2: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Na přehradě Slezská harta na Bruntálsku přibylo podle hygieniků sinic. Kvalitu vody proto hodnotí jako zhoršenou a doporučují zvýšenou opatrnost při koupání. Uvedl to mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Sinice mohou u citlivějších lidí vyvolat alergické reakce, například kožní vyrážku, zarudnutí očí anebo rýmu. Na ostatních sledovaných přírodních koupalištích v Moravskoslezském kraji je voda ke koupání vhodná. V Dolních Domaslavicích vzniká nový amfiteátr. Stavbaři už mají rozestavěné prodejní kiosky a sociální zázemí a připravují základy pódia. Kulturní areál bude mít kapacitu asi 500 lidí. Z toho zhruba 300 se bude moci usadit pod přístřešky. Podle nezávislého starosty Dalibora Dudka má být vše hotovo v květnu příštího roku.
4: Toto je první akce, která není plánovaná z dotačního titulu, ale je to přímo z rozpočtu obce, jelikož my nevlastníme kulturní areál. Tím pádem musíme si pomoct takhle a zde může vystupovat škola a veškerý kulturní život. Celkové náklady odhadujeme asi 32 milionů.
2: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
5: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
2: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech bude oblačnost s ojedinělými přeháňkami i odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokračuje dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 7. srpna. U mikrofonu kromě Terezy Hájkové i Petr Souku přejeme vám příjemné a pohodové ráno a také dobrý poslech. Co pro vás budeme mít až do 7:30? Písničky Jaromíra Nohavici, Michala Tučného nebo třeba Majka Oldfielda. Kromě toho budeme hovořit o třineckém hokeji krátce před 7:30, ale ještě předtím se s Arturem Kubicou zaměříme na pěstování kaky. A to v rámci rubriky Dvakrát měř a jednou řeš. Úvodní znělka tady bude už za pár minut.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: S Rosou jsme se brouzdali společně s Michalem Tučným 7 hodin 11 minut. Třineční hokejisté po stříbrných medailích z minulé extraligové sezony opět zbrojí na titul. Podle trenéra Borise Žabky k tomu stačí dvě výrazné posily s reprezentačními kvalitami. Kromě obránce Pirochty přichází i útočník Daniel Voženílek. No a právě s ním budeme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvit. Teď pár dobrých rad, které opět naservíruje Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A psala mi jedna naše posluchačka, že si koupila malou sazeničku kaky. Celkem slušně vyrostla v keříček a v loňském roce poprvé kvetla. Větvičky byly doslova obsypané malými poupaty, ale po odkvětu všechna opadala. Plod nebyl vůbec žádný. Co s tím? Tak odpověď je podle odborníků jednoduchá, květy nic neopílilo. Samozřejmě, aby se dalo říci více, proč tam nebyl žádný plod, potřebujete vědět, za jakých okolností ta rostlina rostla. Podmínkou je, aby ke květům měl přístup hmyz, který je opiluje. A také je důležité vědět, jestli květy na jaře nenachladly, jestli do nich třeba nenapršelo, anebo nebyly nějak poškozené blizny a prašníky. Je toho spousta, co kolem kivy musíte znát. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po ránu je v regionu Severní Moravy a Slezska dost oblačnosti. Míst ještě může doznívat noční přeháňka. Jaké jsou teploty v Karviné v tuto chvíli? Naměříte 20 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku je teplota necelých 18 stupňů. Prognóza na pátek říká, že zpočátku ještě bude dost oblačnosti, nicméně ta se bude rozpouštět, protrhávat se až na skoro jasno. Ty mraky a samozřejmě i s tím možnost přeháněk zůstane pouze v horských oblastech Beskyd. Teploty dnes budou relativně příjemné mezi 22 a 26 stupni Celsia.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná na ostří nože, 7 hodin 21 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme do Třince. Hokejový reprezentant Daniel Voženílek se po 2 letech ve švýcarském Cugu vrací právě do Třince. Aktuálně už se připravuje s oceláři na ledě Werk Areny.
1: Samozřejmě jsem si chtěl zkusit nějak to zahraničí, to angažmá ve Švýcarsku a pokračovala mě smlouva v Třinci, takže to jsem splnil a jsem zpátky a jsem rád.
2: Byla první slova Daniela Voženílka po návratu do Třince. Ve švýcarském Cugu 2x v playoff skončil ve čtvrtfinále. Proto hodnocení 2letého angažmá až tak pozitivně nevychází.
1: Tak to hodnocení je samozřejmě komplikovaný, protože v tom týmu byly velké ambice a ten pohár jsme nevyhráli. Teďka tam jsou velký změny, generální manažer, CEO byli vyhozeni, nahrazeni novejma, takže z osobního pohledu určitě zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem to vyzkoušel.
2: Uzavírá Voženílek 2leté působení v klubu, kde stejně dlouho hrál třeba i legendární Ivan Hlinka. Návrat do Třince to byly pro Voženílka ideální zadní vrátka.
1: Jo, tak já bych to ani neřekl jako zadní vrátka, přece jenom je to top organizace v Evropě a i ten český hokej a produkt je skvělý na mezinárodní úrovni a je super, že většina vlastně top hráčů je už v Česku a už jenom pár v Evropě, když nebereme NHL.
2: Zdůrazňuje Daniel Voženílek, že česká extraliga je rok od roku kvalitnější a Třinci chyběla jedna povedená střela k tomu, aby v minulé sezóně hrál zase v Pardubicích rozhodující zápas o titul. Kvalitní kádr ocelářů se postupně a lehce obměňuje a síla zůstává.
1: Jo, tak samozřejmě jsem je sledoval podrobně a hráli potom skvěle a chybělo prostě nějaký kousek tomu, aby byli znovu úspěšní a já jsem z toho radost a jsem rád, že ten tým se trošku jako, že je pořád stejný, ale trošku se obměňuje.
2: Doplňuje Daniel Voženílek více než měsíc před startem nové extraligové sezóny. Z Werk Areny David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Autobusová doprava na Novojičínsku už funguje podle platného jízdního řádu. Kvůli provozním problémům v minulých dnech nejelo několik desítek spojů v Kopřivnici a okolí. Podle mluvčího společnosti Z Group Bus Miroslava Slaného za to mohly mimořádné absence řidičů. Český Těšín zdemoluje lávku přes železniční trať na ulici Podzvonek. Rekonstrukce je v havarijním stavu a není možné ji zachránit. Rada města na své poslední schůzi vybrala zhotovitele demoličních prací. Železný most má jít k zemi na přelomu srpna a září. Práce omezí železniční dopravu. Lidé a firmy letos v Česku kupují více nových aut než loni. Za prvních 7 měsíců jejich prodeje stouply o 4,5%. Rostly všechny kategorie, včetně elektromobilů a plug-in hybridů. Samotný červenec byl sice meziročně slabší. Podle svazu dovozců automobilů to ale ovlivnila mimořádně vysoká loňská srovnávací základna. Ostravská městská část Poruba nabízí rodinám 1000korunový příspěvek na volnočasové kroužky anebo nákup školních potřeb. Obyvatelé obvodu o něj můžou požádat prostřednictvím formuláře na radničním webu do konce října.

0: 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříkova se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Zastaralý hasičský areál v Dolních Domaslavicích dostane nový život. Už příští rok na jaře tam bude stát nový amfiteátr. Do stavby za 30 milionů korun se obec pustila i bez dotací. Adekvátní prostor pro kulturní akce tam totiž stále chybí. Povíme více po písních Alice Springs a skupiny Olympic.

0: 7.40 nás vysílání Českého rozhlasu Ostrava zavádí na Frýdecko Místecko. Dolní Domaslavice budou mít nový kulturní prostor. Někdejší hasičský areál se tam mění na amfiteátr. S Beskydskými horami v pozadí si tam lidé už příští rok na jaře budou užívat koncerty a nebo letní kino.
1: My teď stojíme zhruba uprostřed toho areálu, tady už jsou vidět části vyzděné asi prodejní kiosky, možná i nějaké sociální zařízení, tak vlastně jak to tady bude vypadat?
2: Takže budou 4 prodejní stánky, které bude jeden větší, 3 menší.
1: Nezávislý starosta Dalibor Dudek mi přibližuje budoucí podobu kulturního areálu. Ten bude mít kapacitu asi 500 lidí, 300 z nich se posadí pod přístřešky.
2: Dále to budou sociální zařízení, které budou už odpovídat požadavkům, kde bude i pro těžce postižené.
1: A podium asi tady už vidím základy.
2: Předu bude ten amfiteátr, který bude pro vystupování hudby, ale taky to bude amfiteátr, který bude připraven na letní kino.
1: S Javorovým v pozadí, jestli se nepletu, je to Javorový?
2: Zadu vidíme Javorový, po pravé straně vidíme Lisu.
1: Celou stavbu za asi 30 milionů korun si obec hradí z vlastního rozpočtu.
2: Jelikož my nevlastníme kulturní areál, tím pádem musíme si pomoct takhle a zde může vystupovat škola a veškerý kulturní život.
1: Předtím ale ještě musí stavbaři pod dohledem stavby vedoucího Ondřeje Slívy upravit terén. Někdejší areál byl v podstatě jen oplocená louka.
3: My musíme potom, jak se do zdí a dobetonou ty objekty veškeré, což potom následně budou se dělat zpevněné plochy a ještě přístřešky a vlastně musí se všude pod to dát kamenivo tak, aby ty zpevněné plochy vyhovovaly veškerým standardům.
1: První akce by se v amfiteátru měly odehrát příští rok na jaře. Z Dolních Domaslavic František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava o počasí. Roman Volný, ostravský meteorolog na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve se zastavme u aktuálního stavu.
2: Stále máme ještě hodně oblačností, ale zdá se, že v posledních chvílích už ty srážky odezněly, možná v Beskydech se ještě něco slabonkého vyskytuje. Ranní teploty se pohybují většinou někde od zhruba 17 do téměř 20 stupňů Celsia a provází to většinou slabý severní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Teď už předpověď počasí na celý pátek.
2: Minimálně v dopolední hodinách ještě velká oblačnost, ale v průběhu dnešního dne by mělo přeci jen té oblačnosti začít ubývat a odpoledne by už mělo být poměrně slunečné. V těch dopoledních hodinách se ještě výjimečně může objevit nějaká přeháňka s větší pravděpodobností v té beskydské části. Odpoledne by už to mělo být potom bez srážek. No a vypadá to, že odpolední maxima by se měly dnes pohybovat většinou od 22 do 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 18 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, ale v průběhu dne většinou mírný, severní až severovýchodní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí přijde v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
2: Málo oblačnosti, zpočátku polojasno, postupně jasno, noční teploty většinou od 15 do 11 stupňů Celsia, v horských údolích to může být až kolem 9 stupňů, vítr to bude provázet jen slabý severní, severovýchodní většinou do 4 metrů za sekundu, no a zítra opět letní den, hodně sluníčka, jasná nebo polojasná obloha bez srážek a odpolední maxima většinou mezi 22 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr to bude provázet slabý, v průběhu dne zase přechodně mírný, severní až severovýchodní většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy je předpověď na nejbližších 48 hodin. Ještě než se rozloučíme, poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje o zhruba od 70 do 100%.
1: Předpověď počasí nabídl Roman Volný. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Krásný den. Naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: téma dnes vyrazit. Nejdříve vás pozveme na výstavu o počátcích a vývoji textilního průmyslu ve Frýdku Místku. Expozici najdete v bývalém podniku Slezan 05 v Těšínské ulici v blízkosti nádraží. Výstava bude otevřena od 16 do 18 hodin. Ve 4 odpoledne odstartují pivní slavnosti ve sportovně rekreačním areálu Hlučínského jezera. Součástí akce, která bude pokračovat i zítra, je hudební program. Vystoupí například The People anebo Jitka Asterová. V Orlové si zase přijdou na své milovníci velkých aut. Trak Sraz Orlová začíná na tamním starém náměstí v 16 hodin. Na místě budou i vozy a technika hasičů anebo městských policistů. Součástí akce je i anketa o nejkrásnější táč. No a naše tipy uzavřeme pozvánkou na koncert skupiny Chalapeño. Budou hrát od 8 večer v pěší zóně Malá Kodaň v Ostravě u řeky Ostravice.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to průzkum. V Jablunkově v pondělí začne demolice mostu přes řeku Olši. Parné počasí zvýšilo návštěvnost jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Během dne mraku na obloze ubude a naměříme do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
2: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
2: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
3: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
2: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Jablunkově začne v pondělí demolice mostu přes řeku Olši na silnici druhé třídy číslo 474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedená na provizorní dvoupruhové přemostění, které je už připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj na zhruba 39 milionů korun, uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Hotovo by mělo být na začátku dubna příštího roku. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO Deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Meziročně vyšší návštěvnost eviduje letos zpráva jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Například loni v červnu do ní zamířilo zhruba 1600 lidí. Letos to byl přibližně dvojnásobek. Kromě dočasného uzavření nedalekých jeskyní na pomezí se na vyšším zájmu podepsaly taky vlny veder. Pokračuje vedoucí jeskyně Andrea Švůbová.
4: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech bude oblačno s ojedinělými přeháňkami i odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme 4 minuty po 8. V tomto čase vás od moderátorského mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava zdraví a pěkný den přeje Petr Soukup. Zahrajeme vám písně od Marcely Holanové a Valdemara Matušky a hned poté dostane slovo Martin Písařík, průvodce naší pravidelnou ranní rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes budeme hovořit o tom, jak vznikaly skály na našem území, tak si na to počkejte.

0: Změna v systému dávek může připravit lidi se znevýhodněním v Moravskoslezském kraji o bydlení. Aplikace Jenda totiž neumí poslat peníze na nájem přímo organizaci, která bydlení zajišťuje. Dávku od srpna dostanou samotní klienti. Sociální pracovníci se obávají, že peníze lidé utratí dříve, než zaplatí nájemné a dostanou se tak do dluhu anebo skončí na ulici. Téma, kterému se věnuje reportáž, my vám je nabídneme za 10 minut krátce před 8:30. Teď naše pravidelná v uvozovkách edukativní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je v tuto chvíli dost oblačnosti. Podíváme se, jak to vypadá s počasím na horách. Začneme v Beskydech na vrcholu Lysé hory. Tam v tuto chvíli naměříte 13,5 stupně Celsia. Chladněji je v Jeseníkách. Na vrcholu Pradědu teď 11 stupňů. Prognóza na pátek zní ale celkem příjemně. Bude dopoledne ještě zvětšená oblačnost, nicméně ta se bude protrhávat až na skoro jasno. Ta oblačnost vydrží jen v horských oblastech Beskyd. Tam mohou odpoledne být i ojedinělé přehánky. Teploty v nížinách od 22 do 26 stupňů.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jedna v uvozovkách pohádková píseň teď zněla éterem Českého rozhlasu Ostrava. Helena Vondráčková a Václav Neckář. Je 8 hodin 21 minut. Neziskovky v Moravskoslezském kraji varují, že by někteří lidé mohli kvůli přechodu na superdávku přijít o bydlení. Technicky totiž aplikace Jenda neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení, typicky třeba v tréninkových bytech. Od srpna dostávají peníze přímo klienti a sociální pracovníci se bojí, že je utratí dříve, než zaplatí nájem.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. Proto je prostě kolikrát jim došly ty peníze a potřebovali si je nějak navýšit. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Takže ono už to dříve dělo, akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímé úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde. Říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, a teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko, o kterém já mluvím na všech možných plénech a už víc jak měsíc, protože pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku a může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce, pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem, protože opravdu jsme nezisková organizace.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: U mikrofonu Českého rozhlasu je Tereza Hájková.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na přehradě Slezská Harta přibylo podle hygieniků sinic. Kvalitu vody proto hodnotí jako zhoršenou a doporučují zvýšenou opatrnost při koupání, uvedl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Na ostatních sledovaných přírodních koupalištích v Moravskoslezském kraji je voda ke koupání vhodná. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíce nemocných v Ústeckém kraji. Ostravská radnice začala se systematickou likvidací bolševníku velkolepého, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v Česku. Práce na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice ve Slezské Ostravě letos výjdou na více než 66 tisíc korun, uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Socha Radegasta se z frenštátské radnice přestěhuje na náměstí. Nové místo vznikne v prostorách bývalého informačního centra. Takzvaná Radegastova svatyně má být hotová do konce října. Podle starosty Jana Rejmana z uskupení Změna pro Frenštát bude socha nepřetržitě přístupná. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv

0: Dál pokračuje i dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. My za dalšími informacemi míříme na Karvinsko. Skipová věž dolu František v Horní Suché se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec a je také jedinou, která má zůstat stát pro další generace. Radnice chce ve vysoké budově zřídit kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže. Jde vlastně o likvidaci havarijního stavu a především cílíme na to, aby budoucí návštěvníci, kteří se budou pohybovat po rekonstrukci v okolí věže, aby byli zcela bezpeční.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Suť pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. V podstatě ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jihozápadním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bezbariérová.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů. Pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště. Vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Aktuálně je na severní Moravě a ve Slezsku většinou zataženo nízkou oblačností. V Ostravě teď naměříte 19 stupňů Celsia. Pokud zamíříme trochu západněji do našeho regionu, tak například v Krnově teď teplota něco málo přes 20 stupňů. Prognóza na pátek říká, že ta oblačnost se ale bude v průběhu dne rozpouštět a bude až skoro jasno. Více oblačnosti zůstane jen v horských oblastech Beskyd. Tam může odpoledne přijít ojediněle, tedy i nějaká slabší přeháňka. V nížinách se pak dočkáme příjemných teplot okolo 26 stupňů.
2: Naším pátečním hostem bude zahradnice Hana Chlupatá. Na zahradě na okraji Ostravy pěstuje květiny, ze kterých váže kytice, včetně těch svatebních. Jaké jsou současné módní trendy a co dělat proto, aby nám řezaná kytice zůstala co nejdéle čerstvá? I na to se zeptá Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Holky těsně před závěrem toho dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Dokonce už je příliš mnoho nestihneme. Za chvíli vás pobaví Artur Kubica a odehráme ještě skupinu Elán a Jurt Mix. Pak už tady budou zprávy a po nich začne dopolední program s Pavlem Janošcem. Pro dnešek se loučí Petr Souku. Mějte krásný pátek.
1: Zasmějte se s námi.
2: A to se ptá sousedka malé holčičky. Maruško, vám prý čáp přinesl miminko, tož po kom ten malý dáreček je? A ta malá holčička spustí. Očička, tak ty má po mamince, to je jasné. Flásky má po tatínkovi, nosánek po dědovi, kočárek a výbavičku. Má po mně a hlas, tak ten bych přirovnala k alarmu našeho auta. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. Orlová opraví odvodnění v ulici Polní, řidiče čeká omezení. Dětem ze sídliště v centru Ostravy slouží nové hřiště. Během dne se z oblačné oblohy stane polojasná a naměříme do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Strijové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Orlová řeší problémy se špatným odvodněním v ulici Polní. V polovině srpna tam začne oprava komunikace, kvůli které bude část ulice dočasně uzavřená. Práce potrvají od 17. do 31. srpna. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes ulice Okružní, Lutyňskou a Polní, popsala mluvčí radnice Andrea Vargová.
5: Komunikace svým tvarem a podélným sklonem neumožňuje zachytit veškerou vodu do zelené plochy. Voda tak přetéká na vjezd k rodinnému domu, který je výrazně níže položený a zatápí garáž. Oprava odvodnění bude provedena osazením nového žlabu.
0: Prodej nových aut v Česku dále roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů. To je o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat dovozců, svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
6: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
0: V samotném červenci prodejů nových aut meziročně ubylo, a to o více než 3%. Podle Pokorného je to ale kvůli výrazně vyšším číslům loni v červenci. V centru Ostravy slouží dětem nové hřiště. V sídlištním vnitrobloku na Mánesově ulici ho vybudovala obvodní radnice. Nápad ale vzešel od lidí z okolí, kterým už zastaralé prolézačky nevyhovovaly. Chyběla jim taky možnost posedět ve stínu. Obyvatelé okolních panelových domů se zapojili i do plánování podoby hřiště. Dospělí své představy diskutovali, děti z nedaleké mateřské školy je nakreslili. Ve vnitrobloku přibyly třeba houpačky, minibagry i sportovní zóna pro starší děti.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Bohumíně. Na kruhovém objezdu silnice číslo 67 se vyšetřuje nehoda osobního a nákladního auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 9. hodině přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Dnes si s redaktorkou Romanou Kubicovou jdeme na další chatu, kterou máme zahrnutu v naší letní turistické soutěži Křížem krajem. Podíváme se na Jablunkovsko, na chatu Skalka. Také nás budou čekat Babské rady, budeme hovořit o přírodní lufě, která si poradí s péčí o pokožku, ale také si poradí s nádobím. Na to si rozhodně počkejte krátce po půl desáté. 10. No a o 10:15 nás čeká pravidelné zámecké léto, který nás jako obvykle provede František Kinský. No a podíváme se na místo, které si ještě necháme chvíli pro sebe, aby nám to František Kinský spolu s moderátorem soutěže Pavlem Kudrnou včas prozradili. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Turistická chata Skalka leží v nadmořské výšce 910 metrů nad mořem nedaleko vrcholu Severka. Je ideálním východiskem do těšínské i centrální části Moravskoslezských Beskyd. Původní chata tam byla postavená už v roce 1928, bohužel ale vyhořela. Více o devastujícím požáru pak prozradil naší redaktorce Romaně Kubicové chatař Josef Šotkovský.
2: Chata Skalka vyhořela v 98. roku. Bohužel bylo to elektroinstalace a bylo to těsně před dokončením oprav, kdy se měla otvírat. Tou dobou ji vlastnil čistě klub českých turistů. A v lednu 98 chata shořela, nebylo možné ji ani zachránit. Celodřevěná oheň zpracoval úplně celou až po základy. Ale vlastně se stal takový malý zázrak, že zafungovala ještě pospolitost a nadšení lidí, hlavně místních, kteří byli zvyklí na tu chatu Skalku, která je vlastně nedílnou součástí historie vlastně obce Mosty. Tehdy na obci Mosty byl Gusta Martinek, starosta, který neskutečným způsobem pomohl. To nadšení usměrnil, samozřejmě i s klubem českých turistů, a za 4 roky se podařilo tu chatu znovu vybudovat.
3: Vy si to pamatujete? Byl jste při té znovu stavbě?
2: Byl jsem částečně, protože já jsem tedy opravoval svůj rodinný dům, takže já jsem nemohl úplně být nápomocen v té době. Nicméně tady třeba na baru, který vám potom ukážu, tam jsou ještě trámy z mého baráku, tak to, na to jsem pyšný.
3: Ty vám zbyly, tak jste je věnoval.
2: Ano, tak jsem je věnoval. Z rekonstrukce domu z roku 1931. Ale já jsem se hlavně podílel v následujících letech na dodělání té chaty do té podoby, v které je dneska.
3: Nicméně, vy vlastně tu kontinuitu chaty počítáte od jejího založení tady na tom kopci Skalka. A to byl rok?
2: 1928,
3: takže brzy bude mít vlastně kolik?
2: 100 let bude mít, za dva roky, neříkám, že pomalu, ale už na to myslíme, bude to hrozně fajn, když se všichni dožijeme ve zdraví a v kondici a budeme moct oslavit tu 100 chaty Skalka.
3: Stavěli klub českých turistů, nebo kdo ji nechal postavit?
2: Chata Skalka je původně chata německého spolku Beskyd Věren, kde tady vlastně byly ty německé elementy, polské, české. Vlastně tak trochu soupeřila s chatou klubu českých turistů na kousek dál tady na Polomu.
3: Tak ukažte mi teda ten trám, kde to máte?
2: To je toto. Tady tohle.
3: Jo, tohle, to hezky popraskané.
2: Jo, tak to je původně z toho mého domu z roku 1931. A když vemete, že tohle to je Modřín, tak ten Modřín měl tehdy 80 let, takže se posouváme jako hodně, hodně dozadu.
3: No takže to je vlastně nejstarší trám současně v chatě.
2: Ano, to je nejstarší díl téhleté chaty.
3: A zrovna z vaší chalupy. A ještě jedna věc mě zajímá. Vy tady máte vyřezávanou lišku a jak tak chodím po těch chatách, tak třeba symbolem prašivé je medvěd, na Kotaři mají teď nově mloka, na Girové se chlubí taky krásnými sochami, takže máte vy nějakého maskota?
2: Měli jsme právě tu lišku, nebo měli jsme lišku jako obecně, protože když jsem tu nastupoval, tak vlastně celé nám to tu jako znělo, že tady lišky dávají dobrou noc. Ale teď už to pravda není, takže máme jiné logo, ale liška nám zůstala z té doby.
3: A tady vidím nějaká Četinovka?
2: Četinovka, to je vlastně náš smrkový medový likér, který nám vyrábí pan Čiš v Nitku pro naši chatu. Je to vlastně macerát z omladinek ze smrku a je to výborné na kašel.
3: Takže lékařstvo.
2: Ano, tak.
1: Přitakává chatař Josef Šotkovský. No a za chvíli se také dozvíme, jaká zajímavá stavba právě vzniká venku před chatou.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Vracíme se zpět na chatu Skalka. Před písničkou už jsme probrali její historii, ukázali si nejstarší trám a teď nás chatař Josef Šotkovský a redaktorka Romana Kubicová vezmou ven.
3: Já musím říct, že před chatou Skalka myslíte opravdu na posezení, na zábavu dětí, je tady hřiště a dokonce...
4: Tady hlavně, to jsme dostavili loni, protože je obrovský fenomén Stezka Českem a lidi se znova vracejí s paní Počírákem pod stany a tak dále. Máme tady veřejné tábořiště, kde se dá rozbít stán, ohniště a pokud někdo je beze stanu a tak dále, je tu nouzové nocoviště tady pod tím přístřežkem.
3: No a jak často vám v sezónu tady někdo přespí?
4: Pomalu každý den.
3: Ještě je brzo, ještě stezkaři jsou na cestě, že?
4: No, to má své pravidla, ulehnout se tady dá až v 8 večer.
3: My už jsme kousíček pod chatou. A budeme se dívat, jak tady někdo hezky pracuje. Co to tady vzniká?
4: Tady vzniká poutní brána, což je vlastně náš velký projekt ve spolupráci s partnerama z polské strany. Ta poutní brána je součástí toho všeho a vlastně je to pomyslná brána vstupu do téhle části Beskyd, Těšinských Beskyd, která bude zvát a posílat dál poutníky, příchozí a tak dále. Mimochodem 5.9. v 11 hodin bude slavnostní otevření této brány, která bude i vysvěcena.
3: Zvládnete to?
4: Tak to je otázka spíš tady na...
3: Tak se zeptáme tady pána, který tak krásně pracuje. Dobrý den, můžu vám do toho chvíli mluvit? A jak se jmenujete, řeknete mi?
5: Mé jméno je Drong Rudolf.
3: Pane Rudolfe, zatím tady pracujete na základech.
5: Do takové výšky to je z kamene a vrch je ze dřeva. Plus originál šindel z našich beskydských smrků.
3: To vy všechno zvládnete? Jako práce s kamením je něco jiného než práce se dřevem, ne?
5: Tak já jenom vyměním nářadí a my jsme tady univerzální v těch kopcích, víte, takže...
3: Byla jsem zaúkolovaná, že se vás mám zeptat, jestli to zvládnete do toho 5. září.
5: Musím, ano, dřevo je nachystané, ten kamen to je asi takový největší oříšek, jo, ať to vypadá...
4: Když nebude zbytí, na... tak při svíčkách, jako...
3: Při svíčkách.
5: No, to už bude dne ubývat, že, v tom 9. měsíci, právě. Tak...
3: A vy jste tady odsud někde taky?
5: Ano, tady z Mostu. Ano.
3: Tak vidíte, Mostečani obnovili chatu, Mostečani postaví bránu.
5: Ano, tak jak udělali de facto novou chatu, že? Taky občané z Mostu, takže v tomhle duchu se dělá celý areál.
3: Tak to je krása, tak teda já vám držím palce, určitě denně vás tady turisté budou potkávat, takže nezapomeňte pozdravit pana Rudolfa.
5: Ano, potkávám.
3: No ale jenom mi řekněte, čím je pro vás tady ten vrch Skalka a chata Skalka?
5: No je to jako srdce, jo, tady, prostě tady se chodilo buď tady, anebo na Girovou, jo, tak se to střídalo od malička s rodičema, potom vlastně sami, s holkama,
3: s dětma,
5: ano,
3: s vnukama pomalu.
5: S vnukama jsem tu ještě nebyl, ale... Už je na to chystám.
3: Dodává Rudolf Drong, kterého teď v létě můžete u chaty Skalka potkat, jak staví poutní bránu. Z Mostu u Jablunkova, Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: No a v pondělním magazínu Křížem krajem vás pozveme na zámek do Nové Horky a provedeme vás částí, kde je ve stylizovaných interiérech různorodá muzejní expozice. Například tam budete moci vidět ukázku regionální kloboučnické výroby. Natáčela tam Petra Štrimplová.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. No, teď připravujeme písničky, které nestárnou. Právě jedna z nich od Lionela Richieho začíná. Pak nás čekají Babské rady a připraveno je i Zámecké léto s Františkem Kinským a moderátorem Pavlem Kudrnou.

0: Babské rady.
1: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku. Proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Na věky zůstává.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, a vy mi se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnuty naše losovací míčky a řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3, to by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3, můžeme na zkoušku ještě jednou a my, pánové, jsme byli šťastní za 3, no za 4 už ne. Tak pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři. Byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Iveta Bartošová, nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: By bylo kdyby?
0: Hmm.
1: Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Poslám si, já se stavím do řady. Jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa. Já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý, no a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8?
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, a to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, s vám se, paní Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy. Naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Udělali jste mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva. Děkuji. Mějte se moc pěkně a užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno. Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme. Napište si do diáře nebo dejte si do toho do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé v Česku většinově podporují zákaz mobilů na školách, ukázal to průzkum. Ludvíkov na Bruntálsku dokončuje opravu obecních mostů. Těžební věž dolu František v Horní Suché získá novou fasádu. Během dne bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno a naměříme do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku anebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
0: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. Rekonstrukce obecních mostů v Ludvíkově na Bruntálsku je téměř u konce. Obec opravovala celkem 3, poničila je povodeň v roce 2024. 2 z nich už jsou hotové a obec čeká na kolaudaci. Třetímu ještě chybí zábradlí, říká tamní nezávislá starostka Dana Selingerová.
3: Z obecních vlastně 4 mostů byl jeden úplně fatálně zničený a 2 vyžadovali takovou větší opravu. Tím, jak v té vodě se valily, ať už ty obrovské kameny, klády a vše možné, co ta voda brala sebou, do těch mostů to vlastně mlátilo, tak byly pokřivené ty konstrukce.
0: Obec Horní Suchá opravuje fasádu skypové těžební věže dolu František. Stavební firma aktuálně pracuje na západní straně vysoké budovy. Dělníci na závěsných plošinách odstraňují poškozené a zvětralé části betonu. Objekt má železobetonovou konstrukci, říká referentka investic Barbora Vojvodíková.
4: Ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. Ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena nějakým způsobem opravována. Jde o likvidaci havarijního stavu.
0: Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne už za hodinu ve Strašnickém krematoriu v Praze a kromě rodiny se ho zúčastní i politici a další veřejní činitelé. Na pohřbu zazní hymna a taky 3 čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zvětšená oblačnost, místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech bude oblačnost s ojedinělými přeháňkami i odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 318. kilometru ve směru na Ostravu havarovalo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně. A s omezením provozu počítejte ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová Ves. Poblíž Harcovského mostu jsou na vozovce 2 padlé stromy. Teď to tam odklízejí a místo je zcela neprůjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme klidné a hlavně nerušené páteční dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 10. hodině. Zveme vás k moravskoslezskému rozhlasovému kvízu, který začne už za chvíli hned po písničkách, které nestárnou od Miroš Birky nebo Standy Hloška. Pak pro vás budeme mít pozvánku na věž, protože je památkou na těžbu černého uhlí a jde o skypovou věž dolu František v Horní Suché. Také přidáme tipy pro dnešní den, pravidelný seriál Dvakrát měs a jednou řeše, kdy se zaměříme na pěstování kaky a bude toho mnohem více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A v dnešním moravskoslezském kvízu, pokud odpovíte správně, můžete získat knížku Alexandra Reinwarta Máš nárok na život. Je to bestseller, oceněný několika cenami. A k tomu získáte ještě dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. Tak pokud máte zájem, soutěžte a telefonujte, protože otázka se opět týká Moravskoslezského kraje a budeme hovořit o hlubokém údolí řeky Moravice a jedné malebné výšce, která je oblíbeným cílem turistů, vodáků a kempařů. Tak kdo se právě teď dovolal, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, tady je Robert z Ostravy Přívozu.
1: Dobrý den, Roberte. Tak máme hned připravenou otázku a jak jsme říkali, týká se to tentokrát výšky v hlubokém údolí řeky Moravice, přímo pod zříceninou hradu Vikšnejn. Je tam ves, která je oblíbeným cílem turistů, vodáků, kempařů. Okolí patří k nejromantičtějším částem přírodního parku Moravice. Je tam i rozsáhlá úpravna vody, která dodává pitnou vodu z Kružberské přehrady do ostravského oblastního vodovodu. Tak budete tušit, jak se jmenuje vesnička, která je místní částí Vítkova v hlubokém údolí řeky Moravice?
2: Já bych chtěl radši napovědu.
1: No samozřejmě, že bude nápověda. Tak buď je to Zálužné, nebo jsou to Těchanovice, anebo je to Podhradí?
2: No já bych řekl Těchanovice.
1: Vy jste pro Těchanovice, že by mohly být v hlubokém údolí řeky Moravice. A bohužel tak to není. Je nám to líto, nedá se nic dělat, ale děkujeme za váš zájem a telefonujte příště. Nashledanou. Tak volejte dál na známé číslo 596 11 22 66, abyste mohli soutěžit v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu a získat slíbenou cenu, tedy knížku a také dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění. Kdo je prosím u telefonu, přejeme hezké dopoledne. Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den, Milane. Tak zopakuji otázku pro jistotu. V hlubokém údolí řeky Moravice pod zříceninou hradu Vikštejn je malebná výska, oblíbený cíl turistů, vodáků, kempařů. Okolí patří k nejromantičtějším částem přírodního parku Moravice. Je tam úpravna vody, dodávající pitnou vodu z Kružberské přehrady do ostravského oblastního vodovodu. Tak se ptáme na název vesničky, která je místní částí Vítkova. Zálužné, Těchanovice nebo Podhradí?
3: Tak nevím, ale zdipnu to Ačko.
1: Myslíte, že by to mělo být Zálužné, tedy vesnička Zálužné?
3: Ano.
1: Tak bohužel nedá se nic dělat v dnešním rozhlasovém kvízu. My to můžeme vlastně už prozradit, že je to vesnička Podhradí, která se nachází na místě, o kterém jsme hovořili. Děkujeme vám, Milane, za vaše zavolání. Mějte se hezky a zase někdy se budeme těšit. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik máme pro vás tipy pro dnešní den. Pozveme třeba na výroční sas předválečníky poválečních vozů. A bude toho opět více.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava ještě přidáváme tipy pro dnešní den. Jsou to třeba akce pro ty, kdo milují motorismus. Zveme i do Bohumína Orlové. Tak buďme podrobnější. Bohumín se dnes stane jednou ze zastávek výročního srazu Mercedes-Benz klubu České republiky. Předválečné i poválečné vozy si můžete prohlédnout u pěchotního srubu MOS5 na trati. K objektu začnou postupně přijíždět před 15:00 odpoledne a celkem tam bude projíždět asi 60 vozů. Také zveme na výstavu o počátcích a vývoji textilního průmyslu ve Frýdku Místku. Najdete ji v bývalém podniku Slezan 05 v Těšínské ulici blízko nádraží Frýdku Místku. Výstava bude otevřena od 16. do 18. hodiny. Na 16. hodině začínají pivní slavnosti, a to ve sportovně rekreačním areálu Hlučínského jezera. Součástí akce, která bude pokračovat i v sobotu, je hudební program. Vystoupí například skupina The People nebo herečka a zpěvačka Jitka Asterová. No a v Orlové si zase přijdou na své milovníci velkých aut, protože Truck sraz Orlová začíná na tamním starém náměstí v 16 hodin. Na místě budou i vozy a technika hasičů nebo městských policistů. Součástí Truck srazu Orlová je také anketa o nejkrásnější tahač. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a pojďme se podívat ke skipové věži dolu František v Horní Suché, která se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec, a také jediná, která má zůstat stát pro další generace. Radnice chce ve vysoké budově zřídit kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže. Jde vlastně o likvidaci havarijního stavu a především cílíme na to, aby budoucí návštěvníci, kteří se budou pohybovat po rekonstrukci v okolí věže, aby byli zcela bezpeční.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Soď pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. V podstatě ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jeho západním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bezbariérová.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů, pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště, vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším pátečním hostem bude zahradnice Hana Chlupatá. Na zahradě na okraji Ostravy pěstuje květiny, ze kterých váže kytice, včetně těch svatebních. Jaké jsou současné módní trendy a co dělat proto, aby nám řezaná kytice zůstala co nejdéle čerstvá? I na to se zeptá Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: A psala mi jedna naše posluchačka, že si koupila malou sazeničku kaki. Celkem slušně vyrostla v keříček a v loňském roce poprvé kvetla. Větvičky byly doslova obsypané malými poupaty, ale po odkvětu všechna opadala. Plod nebyl vůbec žádný. Co s tím? Tak odpověď je podle odborníků jednoduchá. Květy nic neopílilo. Samozřejmě, aby se dalo říci více, proč tam nebyl žádný plod, potřebujete vědět, za jakých okolností ta rostlina rostla. Podmínkou je, aby ke květům měl přístup hmyz, který je opiluje. A také je důležité vědět, jestli květy na jaře nenachladly, jestli do nich třeba nenapršelo, anebo nebyly nějak poškozené blizny a prašníky. Je toho spousta, co kolem kivy musíte znát. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Do 11. hodiny zbývá 10 minut. Po 11. hodině začíná pravidelný host Českého rozhlasu Ostrava. A tím hostem bude žena, která se už na základní škole rozhodla, že bude zahradnicí. V zahradě na okraji Ostravy pěstuje květiny, se kterými pracuje při výrobě nejrůznějších kytic, i těch svatebních. Tak se zaměříme i na to, jaké jsou vlastně trendy, co se práce s květinami a floristiky týče. Ale to není vše, co nás v další hodině vysílání čeká, protože se živě podíváme za hasičskými auty, soutěžemi, ukázkami techniky a také pěnou, na kterou se děti těší nejvíce, tak totiž bude vypadat dopoledne s dobrovolnými hasiči v Lískovci na Frýdecko Místecku, kam se vypravíme živě i s regionálním stopařem. No a samozřejmě to není vše, zmiňovali jsme také zprávy Českého rozhlasu Ostrava, které nás čekají už za chvíli. Mimo jiné uslyšíte o tom, že v Jablunkově v pondělí začne demolice mostu přes řeku Olši a také, že nový amfiteátr v Dolních Domaslavicích nabídne koncerty a také letní kino. A přidáme i předpověď počasí, protože dnes naměříme venku teploty až do 26 stupňů Celsia. Tak nevynechte nic z nabízeného ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy, host Českého rozhlasu a pak také pravidelný regionální stopař. Hezký dopolední poslech přejeme.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. V Jablunkově v pondělí začne demolice mostu přes řeku Olši. Nový amfiteátr v Dolních Domaslavicích nabídne koncerty i letní kino. Postupně bude oblačnosti ubývat a naměříme do 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
3: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
2: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. V Jablunkově začne v pondělí demolice mostu přes řeku Olši na silnici druhé třídy číslo 474. Doprava bude po dobu výstavby nového mostu převedena na provizorní dvoupruhové přemostění, které je už připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj na zhruba 39 milionů korun. Uvedla to mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Hotovo by mělo být na začátku dubna příštího roku. V Dolních Domaslavicích vzniká nový amfiteátr. Stavbaři už mají rozestavěné prodejní kiosky a sociální zázemí a připravují základy pódia. Kulturní areál bude mít kapacitu asi 500 lidí, z toho zhruba 300 se bude moci usadit pod přístřešky. Podle nezávislého starosty Dalibora Dudka má být vše hotovo v květnu příštího roku.
4: Toto je první akce, která není plánovaná z dotačního titulu, ale je to přímo z rozpočtu obce, jelikož my nevlastníme kulturní areál, tím pádem musíme si pomoct takhle a zde může vystupovat škola a veškerý kulturní život. Celkové náklady odhadujeme asi 32 milionů.
2: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
5: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit, to znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
2: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zvětšená oblačnost místy s doznívajícím deštěm. Od západu mají srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na skoro jasno. V Beskydech bude oblačno a ojediněle zaprší i odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 u Chlebovic na Frýdecko-Místecku na 41. kilometru u čerpací stanice MOL ve směru na Nový Jičín havarovala dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 11. hodině přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Čekají nás jako obvykle písničky, které nestárnou, třeba od Karla Gotta nebo Valdemara Matušky. No a hned po nich nás čeká také host Českého rozhlasu Ostrava. A tím bude paní Hana Chlopatá, která se už na základní škole rozhodla, že bude zahradnicí. Vysokou školu v oboru sice nedokončila, nicméně v oboru zůstala a úplně mu propadla. V zahradě na okraji Ostravy pěstuje květiny, se kterými pak pracuje při výrobě nejen svatebních kytic. Tak jaké jsou současné módní trendy ve floristice a co dělat proto, aby řezaná kytice zůstala co nejdéle čerstvá a pěkná? I na to se už za chvíli zeptá kolegyně Iva Piskalová. Hezký poslech přejeme.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, zdraví vás Iva Piskalová. Dneska vás nezdravím ze studia, ale zdravím vás z takové příjemné kavárny jedné v centru, protože právě před chvílí tady skončil kurz, který vedla floristka paní Hana Chlupatá. A ona teď možná slyšíte, pořád skládá ještě kytičky z toho, co zůstalo, protože vám to líto vyhodit.
2: No samozřejmě, protože veškeré kytičky, které jsme dneska měli pro tvoření, už od malička, od semínka prošly mými rukami. Jestli to říkám správně, mými.
1: No prostě vaší zahradou.
2: Mojí zahradou, kde se vlastně zabýváme produkcí těchto farmářských lokálních květů. A od malinkého semínka, kdy květy postupně pikirujeme, opatrujeme před mrazem, přikrýváme, nadkrýváme, pleveme, vypěstujeme až do produkce, kdy se z toho dá vyrobit nějaký výrobek, květina, boxík, věnec.
1: Je to krásné. Jste říkala, že vlastně ta práce vaše začíná už někdy v lednu?
2: Už.
1: Aby to, co teď držíte v ruce, to krásné, tak...
2: Aby to vlastně všechno vzniklo, tak už jsme začínat už v lednu, kdy postupně nakupuju semínka, ty semínka se vysévají do sadbovačů, potom se musí postupně pikírovat, zaštipovat, až po 15. květnu se vysazují na pole.
1: Počkejte, jo, takže...
2: Po zmrzlých.
1: Ano, rozumím, 4,5 měsíce kolem toho chodíte, ale vím, že nemáte vytápěný skleník, že to máte teda...
2: Máme skleník, který vlastně udrží nějakou teplotu. Pokud se blíží mrazy, tak si přitápíme. Přitápíme si plynovou bombou, nebo aspoň i nějaká malá svíčka pomůže, aby zachránilo nějakých třeba -5 stupňů. Nadkrývám i ve skleníku bílými textiliemi, kterými si pomáhám. No a každý den sledujeme počasí. Sledujeme, protože 15. května není směrodatné. Nikdy mohou přijít zmrzlí i po 15. květnu, takže je to takový risk, kdy vlastně vysadit, kdy už konečně bezpečně dát květiny na pole.
1: Tak já se tomu dobře rozumím. Vy vlastně trávíte zimu, vy si vlastně nemůžete dovolit ani v tu zimu odjet někam na týden, třeba na lyže a nechat tam teda skleník tak. Nebo jo?
2: Dalo by se říct, že všechno se nevysevá rovnou v lednu. V lednu se začíná z hledíky, květák, paprika a takové ty déle rostoucí rostliny. Hlavní boom výsevu většinou bývá až tak březen.
1: No, my jsme tak skočili rovnou do vaší práce, tak protože, jak už jsem naznačila, povídáme si po jednom krásném kurzu. Ale jak to všechno kdysi začalo s vámi a s tou láskou ke kytičkám?
2: Nevím, začalo to asi tak nějak postupně, kdy jsme si měli na konci nebo na začátku 9. ročníku rozhodnout, co bychom tak jako dělali. Já jsem vždycky tíhla k tomu, že chci prostě něco tvořit. A mě tak uchvátila střední zahradnická škola svým prostorem, výzdobou a prostě přístupem všech těch učitelů, že to byla láska na první pohled a já jsem prostě byla úplně nervózní, jak jsem šla na ty přijímačky, aby se hlavně na tu školu dostala, protože já jsem si neuměla představit, že bych dělala něco jiného. Já jsem to prostě chtěla dělat, já jsem chtěla tvořit. Další možnosti vlastně školy byla stavebka.
1: A to je docela rozdíl.
2: No, ale bylo tam to kreslení, bylo tam určitý ta forma tvorby, kdy prostě tvořit nějaký design, ale já bych na to asi neměla, protože přece jenom já jsem spíš ten kreativní člověk, než ten, který by vypočítával nějaké koty. Takže prostě ta zahradnická škola byla jasná volba. Já jsem to milovala, tu školu, ona mě naučila všechno.
1: To znamená, že to byl nějaký tam den otevřených dveří pro deváťáky, jakože do té doby jste, nebo jste už do té doby věděla, jakože cíleně tam chcete jít, jo? Že jste rodičům říkala, já nic jiného nechci dělat. Jako...
2: Ne, bylo to o tom, že jsme se měli rozhodnout, nebo spíše v té 8. třídě, až teprve jsem jakoby se řekla, tahle ta škola existuje a to by mě bavilo, protože vždycky já jsem z Hrabové, mý rodiče jsou z Hrabové, na té zahradce něco pěstovali. Líbilo se mi prostě něco pěstovat, tvořit, ať už to bylo háčkování, vyšívání, dělání náramku, prostě něco tvořit. Ale potom už to byla jasná 1. prvního ročníku už jsem jela cíleně, že jsem si pěstovala svoje vlastně sušiny a začínalo to postupně, kdy vytvářela jsem vazby pro své známé. Měla jsem strašnou radost z toho, že oni mi to pochválili a že si ode mě něco objednali. A takhle postupně ta moja kariéra vznikala.
1: Hana Chlupatá je dneska hodně žádaná floristka a o tom, jak teda kytičky váže a pro koho je váže, tak si určitě za chvilku budeme povídat znovu.

0: Hanou Chlupatou, floristkou, si povídáme po skončení jednoho z kurzů, který tady vedla. Bylo tady 8 nadšených žen, které si odnášely domů nádherné kytice pod jejím vedením. Samozřejmě a ona teď vytváří ještě z toho, co zůstalo na stole, prostě kytičku, protože jak říká, všechno se musí zužitkovat a to je správné. Takže Hanko, vy jste udělala maturitu na střední zahradnické škole s vizí, že...
1: S vizí, že zkusím ještě vysokou školu. Ale tam to už nebylo o tom tvoření, bylo to více o tom učení, které prostě už jsem jako nezvládla. Takže bohužel z litosti jsem školu vzdala, ale vůbec jsem nezoufala, protože dostala jsem se do svého milovaného květinářství, nebo spíše získala jsem místo v květinářství. A já jsem...
0: Počkejte, vy jste si vysněla nějaké květinářství?
1: Ne, já jsem si vysněla práci s těma kytkama.
0: Já tomu rozumím, ale vám to bylo jedno, ke komu půjdete, do kterého květinářství? Tam mířím.
1: Já jsem obcházela květinářství a nikdo mě prostě nechtěl, protože jsem byla studentka, která nemá praxi, která nic neumí a asi po čtvrt roku jsem konečně našla práci a dostala jsem se do květinářství.
0: To je zpátky kolik, 20?
1: No, já jsem ukončení 2004.
0: Čili 22 let. To jste šla ze druhého ročníku vysoké, nebo kolik jste?
1: Z druhého.
0: Po druhém ročníku.
1: Takže mám vlastně 4 semestry.
0: 4 semestry hotové a to byl přímo obor zahradnictví, nebo jak se jmenoval na Mendlovce?
1: Zahradník.
0: Jo. A vám ta teorie prostě připadala?
1: Ne, já jsem prostě pohořela na chemii, na biochemii, na němčině, odříkaného chleba největší krajíc, protože moje další práce bylo práce na velkoobchodě, kdy jsme měli nákup z Holandska, takže v němčině.
0: No a kdo vás tedy nakonec zaměstnal jako tedy neskušenou s dvouletou vysokou školou, dva roky za sebou, tak kdo měl tu odvahu? Komu jste musela ukázat, ne? Asi, že něco umíte.
1: Zaměstnali mě v květinářství v Tesku. Takže prostě pásová výroba. Pásová výroba, kdy prostě dělali jsme soboty, neděle, ale tam jsem se opravdu jako vyvázala.
0: To hezké slovo, vyvázala.
1: Prostě musíte se vyvázat, nevyvážete se na květinářství, které nemá takový obrat. Tam byl obrat. Kdysi tam byl velký obrat a já jsem se dostala k těm květinám a naučila jsem se tam.
0: No a v té době teda už jste měla doma ten záhonek s vlastními kytkami, jakože jste už...
1: Zatím ještě málo.
0: Ne, málo. To znamená, že jste normálně chodila na směny, jestli tomu rozumím, a vázala jste jenom v práci.
1: Vázala jsem v práci a případně v rodině a...
0: No ale z čeho? To, co jste si koupila v tom...
1: To, co jsem si buď to koupila, anebo co byly nějaké takové jako sušiny, co se dají pozbírat někde po příkopě, nějaký zlatobíl, bodlák, šípek...
0: No, jako člověku zaměstnanci, teda vám asi bylo tak jakože dobře, nebo nebylo dobře, nevím teď. No.
1: Víte co, vydržela jsem tam jenom rok, protože pan šéf rychle zjistil, že jsem pro něho lukrativní člověk, který pracuje, donáší všelijaké sběry a prostě jsem pro něho výhodná. A on mě poslal na pobočku do Frýdku. Což mladé holce trošku jako bez auta a bez možnosti se tam dostat do toho Frýdku asi jako nepřicházelo v úvahu, ale v tu chvíli jako ano, z lítosti jsem řekla, že prostě nemohu je dojíždět do Frýdku. A stalo
0: se... A tam jste mohla být vedoucí pobočky, ne?
1: Nemohla.
0: Ne,
1: tam byl jiný někdo vedoucí pobočky.
0: Zase byste byla pod někým.
1: Zase bych byla pod někým. Jo. Ale vše špatné je i pro něco dobré. A já jsem se dostala na velkoobchod. Na kdysi velkoobchod Jiří Hynek. A pan majitel Jiří Hynek chtěl otevřít květinářství. Takže já jsem byla už vedoucí květinářství, plus jsem mu pomáhala ještě na velkoobchodu. Takže já jsem na tom velkoobchodu přičichla všem druhům holandských květin. Přičichla jsem k systému dovozu květin z Holandska. Mohla jsem si přímo vybírat květiny na holandské burze. Jezdila jsem do Holandska. Plus jsem měla volnou ruku květinářství.
0: A ta němčina teda se mám tam.
1: No, bohužel, no, nebyla jsem velice jako produktivní v té němčině, ale je to důležité umět jazyk.
0: Tak a jak se stalo, že tedy si začala paní Hana Chlupatá sama pěstovat kytky a vlastně pracovat sama na sobě, tak to vám řekne za chvilku.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Paní Hana Chlupatá miluje květiny, teď zrovna my si spolu povídáme nikdy ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ale v prostorách, kde skončil kurz, který připravila pro 8 žen a ona ty zbývající kytičky teď krásně dává dohromady. Paní Hanko, takže velkosklad, k tomu teda vedoucí květinářství, tak to jsem musela už být jako, že už jako spokojená, že to tak je, jako, jak jste chtěla. Duše kreativce naplněná?
2: Ano, bylo to tak, jenomže nebyla úplně dokonale naplněná, protože už jsem byla vdaná paní. Chtělo to taky rodinu. Aha. Takže já jsem odešla na mateřskou a tak, jak je, dal by se říct, biznis s květinama velice pomývá věc, už jsem se po mateřské neměla kde vrátit, protože velký obchod zkrachoval. Takže jsem...
1: To je teda těch 19 let zpátky, řekněme?
2: To asi víc. Já jsem tam vlastně na tom velkém obchodě byla zhruba 6 roku.
1: Aha.
2: Vlastně on zkrachoval po mém druhém mateřství. Já jsem se na rok vrátila, protože mám dvě dcery, takže jedna, vrátila jsem se a pak už jsem se po té druhé neměla kde vrátit. No a potom nastala myšlenka, co budu dělat. Při mateřské už se mé okruhy zákazníků rozšířily.
1: A to už jste ale pěstovala, ty kytky doma?
2: Ano, to už jsem pěstovala co jak víc a víc. Samozřejmě furt ještě převládal holandský nákup, protože jsem si mohla od svého zaměstnavatele stále nakupovat květiny.
1: A měla jste doma tedy dílnu už nachystanou?
2: Dílnu jsem vlastně měla už od té střední školy. Jo. Ona se pořád jenom zvětšuje, rozšiřuje.
1: Jo. A takže jste vlastně se starala o dvě malé holky a zároveň už doma...
2: Při mateřské začínala.
1: Tak
2: začínala jsem na Fleru. Fler je úžasná podpora těch tvořitelů a je to fajn v tom, že vytváří až na základě objednávky. Takže mě to nějak jako nevadilo, nebo jako nebála jsem se toho, že bych potřebovala nějaký sklad. Takže jsem vždycky si umyslně na tu objednávku nakoupila.
1: Čili vysloveně jste nedělala, jako že někdo přišel a vy jste tam měla nachystaných 10 květin a čekala, jestli někdo přijde k vám domů nebo nepřijde. Což asi byla záchrana vaše, že jste se dopracovala tam, kde jste.
2: Takže teďka i teďka musíte si u mě květiny objednat, protože já vždycky chystám pro vás čerstvé. Vždycky objednávte si a já až na základě toho zajdu na to pole, ustřihnu a uvažu.
1: Sama jste říkala, že vaše třeba kolegyně nebo spolužačky bývalé, které se pustily do toho, že váží kytky dopředu, tak to je těžký biznis dneska.
2: Je to. Naši zákazníci jsou zvyklí na to, že přijdou do krásného nazdobeného květinářství a tam si vyberou. Ale naučila jsem si. Naučila jsem si, mám už klientelu. Mou klientelu jsou převážně nevěsty. Takže my se dopředu domluvíme na jejich svadební výzdobě. My vlastně začínáme od svadební kytky, korzáži, kytici pro maminky, až po samotnou celou výzdobu svadebního místa. A to všechno se dá dopředu domluvit, objednat a já si na to vyhradím čas, připravím, dovezu, nachystám.
1: Takže vy vlastně neděláte nic, aby to uvadlo, aby se to vyhodilo. Prostě jak teď každou kytičku zpracováváte, tak takhle vlastně jenom asi díky tomu prostě dobře fungujete.
2: Je to výhoda v tom, že nemusím mít pěkný naplněný obchod, tudíž nemám odpisy.
1: Protože co se upřímně pak děje s těmi kytkami, které se neprodají?
2: S kytičkami, co se neprodají na poli, je to úplně...
1: Nemyslím těmi vašimi, ale jenom kdybyste...
2: Vyhazují se.
1: Fakt se vyhazují.
2: Vyhazují se, určitě nějaké květinářství mají nějakou takovou možnost, že třeba dávají nějaké levnější květy nebo nějaké svazečky levnější, ale u mě já nad tím nezoufám. Manžel vždycky říká, ty tam máš tolik květů, uvázej něco. A já říkám, no proč bych to vázal dopředu, já chci, aby to bylo čerstvé. A dívej se, kolik je tam včeliček, drvodělek, čmeláčku. Aspoň si to pozbírají.
1: No, takže vy myslíte nejenom na to, aby kytičky byly čerstvé, ale myslíte také na to, aby byly zdrojem potravy, tak aby z nich byl potom třeba med.
3: No,
1: vidíte.
2: A je to pěkné i na oko.
1: A je to krásné na oko, určitě. Takže s paní Hanou Chlupatou budeme ještě pár minut řešit třeba, jak si uchovat kytku, když si ji přinesete domů, aby vám co nejdéle vydržela krásná.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Už nám náš dnešní host, paní Hana Chlopata, řekla svůj příběh. Teď už vlastně je to o tom, že si kytičku sama vypěstuje, pak ji tedy uváže přímo na přání zákazníka. A teď mi řekněte, jaké rady dáváte zákazníkům. Přijde k vám pán a řekne, chtěl bych pro ženu něco fakt objednávám, má kulaté narozeniny, ale co s tím doma pak máme dělat, aby jí to vydrželo?
1: Tak v dnešním počasí horkém je asi nejdůležitější, aby prostě ten pán přijel co nejdříve s tou kytičkou za to obdarovanou. Aby ji prostě tu kytičku nevozil půl dne po Ostravě v autě, nenechal ji na parkovišti, nešel koupit ještě šampaňské a jahody. Je to důležité, aby si prostě nakoupil tento nákup dopředu a potom s tou kytičkou přijel za tou ženou. A ta žena bude celá nadšená z té kytičky, vyfotí se s ní na ty všechny instagramové portfolia a samozřejmě je důležité, aby tu kytičku seřízla a dala do čerstvé vody. Aby pohlídala všechny stonky, aby byly dostatečně ve vodě, ta voda, aby byla studená, a nebo naopak pro dřeviny, růže, hortenzie, šeříky, aby byla třeba teplá, pro tulipány ledová s ledem. No a ta voda je potřeba měnit a kytičku pravidelně seřezávat, aby měla nový řez. Mm.
0: To znamená růže, pamatujme si teplou vodu a
1: dlouhý řez.
0: Takový ten šikmý.
1: Šikmý řez a teplou vodu.
0: Jo.
1: Šeřík nejlépe rozklepat anebo pořádně rozříznout a také teplou vodu, stejně tak i hortenzie. Jsou to všechno dřeviny.
0: Aha. A co teď teda nejvíc frčí teď jako v létě? Samozřejmě vy máte tu zahradu plnou. To jsou hledíky, astry.
1: Jeřiny.
0: Jeřiny.
1: Jeřina je královna vlastně. Zahrad, bych to řekla. Slunečnice, cínie.
0: No to mi řekněte, jak udržet slunečnici?
1: Slunečnice taky teplou vodu.
0: Taky teplou. A šikmý řez.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Ale teplou vodu bych řekla až tak třeba 70 stupňů.
0: Aha. Takže do konvice, klidně rychlovarné.
1: Do rychlovarné konvice.
0: To se všichni toho bojíme. A jenom ještě řekněte takový ten prášek, jak se tam k tomu dává. Má to nějaký smysl?
1: Má to smysl.

0: Smysl v tom, že se ta voda nekazí, že déle vydrží, má to výhodu i v tom, že to dodá nějakou výživu té rostlině, určitě má to význam.
1: Je nějaký trend teď, když za vámi někdo přijde a řekne, chtěl bych kytici podle současného světového trendu, tak co fíčí, přesledujete určitě všechny možné weby zahraniční?
0: Trendy se každoročně mění. Většinou sleduju trendy svadební. Letos je svadebním trendem nebo jako barvou roku bílá. Mm-hmm. Loni byla barvou roku moka, nebo taková jako dohněda, bílá káva, a předloni byla meruňková. Ta byla velice oblíbená.
1: A to jsou všechno takové světlé tóny, ale takové ty barevné kytice právě, které jsou z té vaší zahrady, kterými jste tak typická, tak to třeba by si nevěsta jako dneska, ne? Nebo?
0: Víte co, na jedné straně máme trendy, ale na druhé straně je, co se líbí nevěstě. Nevěsta by si měla určitě svadební kytici vybírat podle své typologie. Protože určitě jde za nějakou kosmetičkou, za nějakou vizážistkou, kde prostě ona jí řekne, k tobě jde červená barva, nebo k tobě jde modrá, k tobě třeba nejde oranžová. Takže i takhle typologicky by si ta nevěsta měla vybrat tu svadební kytku.
1: To je věda teda, to znamená, že když jde s vámi domlouvat, jako jak bude vypadat celá výzdoba svatby, tak vám řekne, že byla u ty položky, jo?
0: Ne, ona většinou třeba už přijde s nějakou představou, buď to si donese fotku z mé tvorby, anebo si donese, co se jí líbí, třeba různě na Pinterestu, Instagramu, že si najde nějaký svůj nápad a my to spolu dotvoříme do reálu.
1: Řekněte mi, je šance, abyste měla nalakované nehty?
0: Ne. Ne, a ani dlouhé, a většinou je úspěch, když si stihnu v neděli aspoň vydrhnout ty nehty.
1: Opravdu, není to lehké řemeslo.
0: Není to lehké, ale když to člověka baví, tak si myslím, že to je to hlavně důležité.
1: Půjdou dcery ve vašich stopách?
0: Mé dcery, nevím. Jednu mám na chemické a druhá je v 5. třídě, takže ta se ještě může rozhodnout.
1: A pomáhá vám?
0: Pomáhá jim, já jsem za to moc rada. Protože bez nich by to asi bylo těžké.
1: Tak to je krásné. Když takhle rodinný podnik funguje, tak pak je to vidět. Tak já vám ještě jednou děkuji za ten floristický kurz, který jsem tady mohla i sama absolvovat. Vyzkoušela jsem si na vlastní kůži, jaké to je uvázat kytku. Není to vůbec jednoduché, aby se na to dalo dívat. A je vidět, že jste byla obdařena talentem, ale hlavně prací. Jak jste říkala, že jste se vyvázala?
0: Vyvázala, no, to se tak jako říká, no.
1: Děkuji za terminologii.
0: Já také děkuji.
1: Paní Hana Chlupatá byla dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava a jak už jsem říkala, netočili jsme ve studiu, ale v terénu.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Hasičská auta, proudnice, soutěže i pořádná dávka vody. V Lískovci u Frýdku Místku právě probíhá dopoledne s tamními dobrovolnými hasiči, kteří návštěvníkům představují svou techniku a přibližují jim, co jejich práce obnáší. Děti si třeba mohou vyzkoušet různé úkoly a chybět nebude ani oblíbená hasičská pěna. Přímo na místě je naše redaktorka Petra Pivková. Petro, jsme živě ve spojení. Dobré dopoledne, co vše si mohou návštěvníci v Lískovci vyzkoušet?
2: Dobré dopoledne, no je toho tady opravdu mnoho. Já jsem se dívala, že kromě toho, a já teďka nevím, jak se tomu říká, jo, ale že tady proudem vody míří na terč a zahazují plechovky, vážou tady uzly, je tady i taková opičí dráha, která je samozřejmě také zaměřena na ty hasičské dovednosti. No je toho moc a je to super, vypadají děti, že se velmi dobře baví a jejich rodiče také, ale co vlastně ať to řekneme správně, se tady dneska děje, tak to ví pan Balhar, který je jeden z organizátorů a dobrovolný hasič tady v Lískovci. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak řekněte mi, co si tady mohou ti, kteří přišli a zúčastnili se, vyzkoušet?
3: My se dnes hlavně snažíme ukázat dětem, že práce hasičů je dost všestranná a musíme právě umět i dovednosti, které by člověk normálně neočekával, jakožto třeba správné vázání uzlů, správné ovládání právě hadice s proudnicí, jak jste poznamenala, a míření, aby jsme se na ten oheň konec konců trefili. Musíme být dost obratní, dostatečně fyzicky zdatní a tohle všechno si tady dneska můžou zkusit.
2: Já vím, že jako bonus potom bude tedy pěna, ve které si asi děti budou hrát, ale viděla jsem i medaile, takže nějaké stanoviště jsou i soutěžní.
3: Přesně tak, právě opičí dráha se běhá na čas, abychom děti motivovali k nějakému pořádnému výkonu a soutěžíme v několika kategoriích, takže potom podle věku ohodnotíme ty nejlepší tři a odnesou si medaile a samozřejmě sladkou odměnu si odnesou za účast dneska úplně všichni.
2: My jsme se bavili o tom, že tahle akce je v rámci celoprázdninové akce Prázdniny ve městě. Zapojujete se ještě i do dalších těch aktivit?
3: My už přímo ne, my pořádáme tady tu jedinou dopoledne s hasiči, ale hasičských akcí v rámci prázdnin ve městě je spousta a nejenom hasičských děti mají ty děti, které tráví prázdniny doma, tedy ve městě, tak mají možnost vyzkoušet si různé tvořivé dílny, keramiky, mají akce i policisté, strážníci, další hasiči, takže ten program je celoprázdninový a je opravdu bohatý.
2: Je něco, co vás, já vím, že to je jako hlavně pro děti, ale co vás baví, co vy byste si, kdybyste mohl, tak si tady zasoutěžil v něčem?
3: Já se přiznám, že jako hasič toho mám docela hodně z toho praktického hlediska, když to zrovna potřebujeme opravdu vykonávat tuhle činnost, ale co mě na tom baví, je to, jak ty děti, jak to prožívají, jak se jim to líbí, jak se učí těch hasičů nebát, protože pravda je, že my někdy u zásahu vypadáme dost jako strašidla, takže je učíme taky, že jsme kamarádi, že se nás bát nemusí a doufám, že je namotivujeme dostatečně na to, aby se z nich třeba stali mladí hasiči a z těch dospělých taky třeba do budoucna členové.
2: Tak já přeju, ať to klapne, ať to vyjde a všichni jsou tady spokojení a nadšení. Děkuji moc.
3: Děkuji.
2: Tak jste to slyšeli, pokud byste si chtěli vyzkoušet takovou práci hasičů, tak určitě tyhle dopoledne s hasiči nebo další akce, které dobrovolní hasiče připravují, stojí za to.
1: Dopoledne s dobrovolnými hasiči v Lískovci na Frýdeckém Místecku nám živě zprostředkovala naše redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdeckém Místecku.
4: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Poprvé od roku 2015. Orlová opraví odvodnění k ulici Polní. Řidiče čeká omezení. Spadlá větev stromu zranila ženu v centru Ostravy. Odpoledne bude polojasno, teploty až 26 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda Komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu krajům i tak půjde 4,1 miliardy korun.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
0: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. Orlová řeší problémy se špatným odvodněním v ulici Polní. V polovině srpna tam začne oprava komunikace, kvůli které bude část ulice dočasně uzavřená. Práce potrvají od 17. do 31. srpna. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes ulice Okružní, Lutyňskou a Polní, popsala mluvčí radnice Andrea Vargová.
3: Komunikace svým tvarem a podélným sklonem neumožňuje zachytit veškerou vodu do zelené plochy. Voda tak přetéká na vjezd k rodinnému domu, který je výrazně níže položený a zatápí garáž. Oprava odvodnění bude provedena osazením nového žlabu.
0: V centru Ostravy se ve čtvrtek odpoledne ulomila z Jirlínu mohutná větev a spadla na dlažbu náměstí. Zranila procházející ženu, která skončila v péči zdravotnických záchranářů. Odborníci strom u nádražní ulice v blízkosti zastávky Elektra zabezpečují a zjišťují příčinu pádu větve. Město rozšířilo služby u Karvinského moře o nové gastrozázemí. Návštěvníci rekreační lokality u Důlního jezera, které vzniklo v důsledku poddolování území, nově využijí kontejnerové bistro s posezením a vyhlídkovou terasou. Občerstvení vzniklo ze dvou propojených kontejnerů, uvedl jednatel dodavatelské firmy Jakub Živjačič.
4: Jsou to vlastně lodní kontejnery, jsou to 6-metrové kontejnery dva, jeden je komplet přestavěný na celoroční provoz gastra, jo, máme tam i prosklení nebo výdenní okýnka a komplet zázemí pro přípravu potravin a potom je k němu přiřazený druhý kontejner, to je stejné velikosti a typu a ten je určen jako sklad.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně skoro jasno. K večeru pak bude od jihovýchodu přibývat vysoké oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů. V noci pak bude zpočátku oblačno až polojasno. Během její druhé poloviny očekáváme i vyjasňování. Sobota bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 68 na 15. kilometru ve směru na státní hranice narazilo auto do svodidel. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme klidné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Začíná hudební pošta, takže telefonujte na číslo 596 11 22 66. Vyberte si písničku, kterou byste rádi poslali někomu blízkému. Podívejte se do kalendáře, kdo slavil, kdo bude slavit, abyste mohli poslat co nejkonkrétnější gratulaci a samozřejmě s co nejhezčí písničkou, kterou společně vybereme. Až do 13. hodiny máte jedinečnou příležitost. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště je připraveno první přání. U telefonu je paní Petra. Hezké odpoledne.
2: Takže krásný den všem posluchačům a všem do rádia. Chtěla bych zahrát písničku pro naši milovanou babičku, paní Marii Schindlerové z Ameriky. V neděli oslaví krásných 94 let. Do dalších let jí přejeme hodně zdravíčka, pohodu a chuť do života. Za celou rodinu, vnučka Peťa. Děkuji, naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Petro, a posíláme písničku od Podhoranky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Vybíráte písničky a posíláte je svým blízkým. Telefonujete na číslo 596 11 22 66. A u telefonu je pan Pepa. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Především zdravím všechny pracovníky v rádiu Ostrava a vás, pane moderátore. V polovině tohoto týdne měla krásné kulaté narozeniny mladá paní Petra Slováková z Rožnova pod Radhoštěm, Lázu. Chtěli bychom ti popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, boží štěstí a boží požehnání. Je velmi dobré a důležité, že rodina drží pohromadě a schází se při všech možných příležitostech. A my to tak děláme. Oslava proběhne tuto sobotu a všichni se už moc těší. I proto tě máme, Peťo, všichni moc rádi. Jaroňovi, Hrskovi a Machovi ze Zubři. Moc krát děkuju.
1: Také velmi děkujeme, pane Pepo, za zavolání a posíláme písničku od Lucie Vondráčkové. Naslyšenou.
2: Děkuju moc.
1: A připomínáme telefonní číslo do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava 596 11 22 66.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších a nebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava své přání telefonuje také paní Marta. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, pane Pavle, vám i všem posluchačům. Dnes bychom chtěli popřát ke středečním narozeninám paní Bohušce Valové a přejeme jí hodně zdraví, pohody, štěstí a božího požehnání. Přejí to rodiny Poláchovi a Chudějovi. Děkuji vám moc.
1: Také děkujeme. Rádi vás uslyšíme a vy jste měla minulou středu svátek, tak ještě dodatečně i za nás vám přejeme vše nejlepší.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Nemáte zač, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte odpolední vysílání a hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Přejete si písničky. A kdo pak je právě teď u telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie z Lodinice. Mám přání. V těchto dnech mají svátek naše snacha Lada a syn Roman. Zároveň narozeniny bude slavit syn Luděk. Všem přejeme, my, celá rodina, zdraví a pohodu. Zároveň bych chtěla popřát příjemný pobyt našemu vnukovi a jeho přítelkyni z Austrálie, kteří momentálně tady u nás pobývají. Ať se jim tady daří a ať si to tady s námi užijí. Všechno přeje babička a děda a rodiče. Děkuji.
1: Nemáte zač, babičko, dědo, rodiče, a užijte si i písničku. Mějte se krásně. Ano. Naschledanou.
2: Díky, naschle.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A další vzkaz i s přáním už je připravený, kde je prosím u telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka z Jamnice. Zdravím vás, pane redaktore, a všechny, co tento pořad poslouchají. Dnešní přání bude pro paní Marii Kruzberskou a paní Irenu Uvirovou. Milé přítelkyně, k vašim narozeninám vám přeji, ať vám chutná jídlo pití a vše dobré, co má svět, zdraví, štěstí, boží požehnání, alespoň do 100 let. To vám přeje Jarka. Vám, pane redaktore, děkuji za prostor a přeji všem pěkný den.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Jarko, a posíláme písničku od Veselky. Přátelé nám zůstanou. Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máte příležitost telefonovat na číslo 596 11 22 66 do hudební pošty a vybrat písničku, kterou byste rádi poslali někomu k svátku, k narozeninám, k výročí, zkrátka při nějaké milé příležitosti. Kdo pak se právě teď dovolal do hudební pošty?
2: Dobrý den, pane Pavle, tady je Hana z Mýšku.
1: Dobrý den, Hanko. Kterou písničku vybereme?
2: A chtěla bych písničku Krátký popis léta od Hradišťa.
1: Máme připraven a protože jsme ve vysílání už přímo, tak řekněte, komu písničku pošleme.
2: Ano, děkuji. Dobrý den, pane Pavle. Zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek je pro paní doktorku Luci Otálahovou z Kouřimi a Haničku Šidlovou z Brna, které měly minulý týden narozeniny. Milé oslavenkyně, přeji vám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, dobré přátelé, pohodu. Dále vám přeji úspěchy v práci, Haničce příjemné procházky s Bojárkem. Ať vám neubývá elánu božího požehnání s ochranou Panny Marie. Dále přeji i k pátečním narozeninám minulého týdne paní Libušce, která byla v pátek ve vysílání. Přeji i jí pevné zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu, radost každého dne, lásku od celé rodiny, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Překvapilo mě, že mi paní Libuška popřála k narozeninám, i když mě nezná. Děkuji vám za přání i pěknou písničku. Rozhodla jsem se, že vám budu posílat pravidelně písničku v rozhlasové rodince po 18. hodině a pozdravovat v rozhlasové poště. Ráda bych věděla, odkud jste. Děkuji za gratulaci s písničkou k narozeninám i Marušce, které přeji hodně zdraví, štěstí a pohodu. Pane Pavle, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost. Dnes bylo více vzkazů. Přeji vám příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, paní Janko, a děkujeme za milá slova. Užijte si i vy písničku od Hradišťanů.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: S přáním hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je u telefonu v tuto chvíli i paní Hilda z Bohumína. Přejeme hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Prosím vás, mohli byste zahrát písničku o moravské zemi manželovi. On byl velmi těžce nemocen a my jsme spolu byli teďkom 27. července 67 let spolu.
2: Tak my vám budeme hrát k vašemu výročí.
3: Ano, a na uzdravení, bo manžel je ještě pořád takovej. A aby mi vydržel dlouho, protože jsem ráda, že ho mám, ohromné manželství, víte, je hodnej člověk. Tak, aby tu ještě byl a aby si poslechl za těch 67 let našeho společného života. Tak to vám děkuji.
2: Nemáte zač. Vydržte si společně, co nejdéle to bude možné.
3: Ano, děkuji vám. Vy jste hodní lidé taky.
2: Děkujeme vám moc, paní Hildo. Hodně spokojenosti, štěstí a zdraví přejeme.
3: Ano, děkuji.
2: Mějte
3: moc.
2: Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Naschledanou. Thank you.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S dalším přáním je v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava připravený pan Zdeněk. Přejeme hezké odpoledne.
2: Dobrý, zdravím vás.
1: Povězte, komu
2: hrajeme. Já bych chtěl zahrát písničku pro našeho kluka Zdeníka z Horní Bečvy z Kněhyň, který v nedělu oslaví 11. narozeniny. Je-li to možné od Josefa Laucha z Bohemy, lásko, já jedu dál. A přejeme mu mamka, taťka, celá rodina a jí segry všecko nejlepší, ať se mu daří ve škole, ať mu všecko vychodí, jak jde, sem tam mají nějaký ten sport a ať má pohodu v životě.
1: Ať má pohodu.
2: Přeje mamka, taťka a celá rodina.
1: Mamka, taťka, celá rodina, pohodu, zdraví, ano. Spokojenost a když má hodného taťku, mamku a celou rodinu, to je nevynahraditelná devíza do života.
2: No, je. Jsem tam, ať trošku aj poslucha, musí přidat ten poslucháňov a bude to úplně
1: zprve. Buďme rádi za to, že děti zlobí. Když děti zlobí, no, tak jsou zdravé. Tak je to v tak pořádku.
2: Děkuji za vyhledání písničky, děkuji.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Pěkný víkend, naslyšenou.

písničku už stokrát.

Black Star.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: U hudební poště Českého rozhlasu Ostrava můžete dál telefonovat na číslo 596 11 22 66 a pokud se nedovoláte, můžete poslouchat také vysílání Ostravské rozhlasové rodinky krátce po 18. hodině, kde vyřizujeme vaše písemné vzkazy a může dojít i na vaše telefonáty. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku se od ledna do července prodalo už skoro 150 tisíc nových aut, o 4,5% víc než loni. Začala demolice budovy 34 ve Zlíně. Krnov začíná s přípravou krajinných prvků v lokalitě pod Vyhlídkou. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Prodej nových aut v Česku dále roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
3: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
2: Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovou ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Krnovská radnice začíná s přípravou protierozních opatření nad tamním letištěm. Do lokality mají přibýt nové keře i stromy. Zároveň začínají práce na průlezích. Jde o prvky, které mají zpomalit odtékání povrchové vody a půdy. Město má celou strategii na proměnu krajiny v okolí města. V minulosti Krnov vybudoval třeba tůně v Chomíži.
4: Radnice už má za sebou první seč a v současnosti zkoumá podloží oblasti. Krnov se snaží, aby půda a krajina v okolí města lépe vsakovala vodu a byla odolnější proti extrémnímu suchu nebo silným přívalovým dešťům. Výsadba tisíců keřů a stovek stromů začne na podzim. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: V centru Ostravy slouží dětem nové hřiště. V sídlištním vnitrobloku na Mánesově ulici ho vybudovala radnice obvodu. Nápad ale vzešel od lidí z okolí, kterým už zastaralé prolézačky nevyhovovaly. Chyběla jim taky možnost posedět ve stínu. Obyvatelé okolních panelových domů se zapojili i do plánování podoby hřiště. Dospělí své představy diskutovali, děti z nedaleké mateřské školy je nakreslili. Ve vnitrobloku přibyly třeba houpačky, minibagry i sportovní zóna pro starší děti.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno. Sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den pak vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 483 mezi Kunčicema pod Ondřejníkem a Frenštátem pod Radhoštěm se bouralo. Projíždějte místem opatrně. A jiné dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá a hlavně nečichám člověčinu. No. A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl a to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
5: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbaru známe, ano, takže orlí za mě. Jestřáb, nevím,
0: ano, no. Pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No, no.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný.
0: Je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvate, nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to
2: mohlo? Neviem, čo to mohlo
4: byť. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia.
2: Nostalgia.
4: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
2: Dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajtemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajtemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně a to je buď že méně, anebo vůbec a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
7: Rád bych si koupil cukr.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi prostě.
2: Já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: no, té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou.

0: lišek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
1: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
0: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
1: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
0: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
1: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
0: Může být.
1: Nástupem třeba?
0: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda. Patriku, všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Vodohospodáři dnes na Lysouhoru v Beskydech dovezou dvě cisterny pitné vody. Dolní doma Slavice budou mít nový kulturní areál. Zítra bude slunečno, teploty do 26. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4,1 miliardy korun. Půjde například o přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
2: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
0: Problémy s nedostatkem pitné vody na nejvyšší hoře Besky dnes vodohospodáři vyřeší tím, že ji nahoru dovezou. Na Lysouhoru vypraví dvě cisterny o celkovém objemu 16 kubíků. Na zbytku území Moravskoslezského kraje je ale podle vodohospodářů pitné vody dostatek. Podle mluvčího severomoravských vodovodů a kanalizací Marka Sieberta jsou údolní nádrže dostatečně naplněné a lokální úbytek můžou řešit právě cisternami.
3: Protože ten místní zdroj na Lysouhoře kapacitně nedostačuje tomu počtu lidí, kteří Lysouhoru během prázdnin navštíví. A my nabízíme tuto možnost také obcím nebo subjektům ve službách, kteří se dostali do situace, že mají nedostatek pitné vody. My máme tu kapacitu dostatečnou a jsme v případě potřeby operativně připraveni těmto subjektům pomoci.
0: Ostravská městská část Poruba nabízí rodinám 1000korunový příspěvek na volnočasové kroužky nebo nákup školních potřeb. Obyvatelé obvodu o něj můžou požádat prostřednictvím formuláře na radničním webu do konce října. Radnice na to vyčlenila 4 miliony korun, kterými podpoří 4 000 dětí. Zastaralý hasičský areál v Dolních doma Slavicích dostane nový život. Už příští rok na jaře tam bude stát nový amfiteátr. Stavba vyjde na zhruba 30 milionů korun. Adekvátní prostor pro kulturní akce totiž v doma Slavicích zatím chybí.
4: Budou 4 prodejní stánky, sociální zařízení, které budou už odpovídat požadavkům, kde bude i pro těžce postižené.
5: Nezávislý starosta Dalibor Dudek mi přibližuje budoucí podobu kulturního areálu. Ten bude mít kapacitu asi 500 lidí, 300 z nich se posadí pod přístřešky. Předtím ale ještě musí stavbaři pod dohledem stavby vedoucího Ondřeje Slívy upravit terén. Někdejší areál byl v podstatě jen oplocená louka.
6: Musí se všude pod to dát kamenivo tak, aby ty zpevněné plochy vyhovovaly.
5: První akce by se v amfiteátru měly odehrát příští rok na jaře. Z Dolních doma Slavic František Kuča, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno, během její druhé poloviny očekáváme vyjasňování. Sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dálnice D1 je v Ostravě mezi 360. a 355. kilometrem ve směru Praha zúžena na jeden jízdní pruh. Na místě se zdržíte, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné páteční odpoledne. Máme 4,5 minuty po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je jasné, že začíná to naše dnešní páteční odpolední vysílání, u kterého vás už ráda vítá Iveta Dadamová. kam se společně vydáme, protože dvě hodinky aktualita zajímavostí rozhodně nemohou chybět mezi 14. a 16. hodinou. A teď už konkrétně. Zastavíme se v Národní přírodní památce v jeskyni Na Špičáku. Co zajímavého tam najdete, dovíte se za chvíli. Jedno krátké zastavení také v Jindřichovském muzeu na Bruntálsku. No a pozveme vás na čtvrtý ročník Trak srazu. O co jde? Tak samozřejmě v druhé půlce hodiny s naší redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava Petrou Pivkovou a zároveň regionálním stopařem se vydáme přímo na místo a zjistíme, jak to tam vypadá. Kapela Olympik nebo Vláďa Myšík, můžu slíbit i kapelu Miraj a jako vždy mnoho, mnoho více. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Parné léto a velmi tropické počasí přeje návštěvnosti, kromě jiného i jeskyním. Ano, podzemní labyrinty, ty lákají v letošním létě zvýšený počet turistů. Vyšší počet návštěvníků tak registruje i Národní přírodní památka Jeskyně na Špičáku, a to nedaleko Písečné na Jesenicku. V tamním regionu je ale navíc dočasně uzavřený i areál na Pomezí. Podrobnosti teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu. Hlasu Ostrava pro vás rozhodně máme.
1: Tak pojďte za mnou, prosím. Tak já vás vítám u vstupu.
2: Jeskyně na Špičáku nedaleko obce Písečná je v letošní sezóně jedinou zpřístupněnou na Jesenicku. Nedaleké jeskyně na Pomezí totiž procházejí rekonstrukcí. To se projevuje i na návštěvnosti.
3: Takže se míří spousta lidí, turistů, kteří by jinak třeba zamířili právě k našim sousedům. Ten velký nárůst jsme pocítili už v jarních měsících,
2: říká vedoucí jeskyně na Špičáku Andrea Šfubová. Vyšší zájem potvrzuje i návštěvník Lukáš.
4: No, původně jsme chtěli do jiné jeskyně, ale ta byla zavřená. A kvůli jsem neviděl žádnou další.
2: Dalším důvodem vyšší návštěvnosti jsou podle Šfubové i letošní vedra.
3: Jakmile se výrazně oteplilo, tak spousta lidí opravdu jezdí do jeskyně se schladit, aspoň na tu dobu té prohlídky, a máme tady poměrně velký nápor lidí. Ty prohlídky pořádáme co 20 minut, skoro celý den.
2: Před teplem se do jeskyně přišel schovat také Michal s rodinou.
5: V tom horku jsme nechtěli dělat žádný jako turistický trasy dlouhý, tak jsme si vybrali jeskyně, se ochladíme.
2: V loňském červnu jeskyně navštívilo zhruba 1600 lidí. Letos to bylo skoro dvojnásobek. Vyšší návštěvnost potvrzují i další letní měsíce, dodává Šfubová.
3: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
2: Návštěvníky do jeskyně lákají také speciální baterkové prohlídky, které se konají každou prázdninovou středu, pokračuje Šfubová.
3: Jsou opravdu každým rokem, každé prázdniny velmi populární. Všechna světla zůstávají počas té prohlídky zhasnutá, takže jdete vlastně do té jeskyně po tmě. Samozřejmě všichni návštěvníci mají své baterky, čelovky.
6: Tak a ještě jsem se vás teda chtěla zeptat, jestli byste si chtěli vyzkoušet pravou jeskyní tmu.
7: Jo.
6: Tak zase můžete pozasnout.
2: Součástí prohlídky bylo například seznámení se zvuky jednotlivých druhů netopírů, nebo také krátká hudební ukázka.
6: A sami teď můžete posoudit, jaká je zde akustika.
2: Prohlídka se líbila i návštěvnici Evě.
8: Líbilo se mi, že to bylo jiné než obvyklé prohlídky jeskyní a také magické.
2: Jeskyně je v sezóně otevřená každý den, kromě pondělí. Z jeskyně na Špičáku Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kapela Miraj v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme na Bruntálsko, přímo do Jindřichova, protože zajímavou kolekci kněžských ornátů nabízí malé Jindřichovské muzeum. Najdete ho v místním zámku, kde je k vidění zajímavá kolekce. Tu zhromáždil průvodce a správce muzea Václav Vyhlídal, se kterým se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štremplová.
2: Součástí expozice, kterou prezentuje Malé Jindřichovské muzeum, je taky sbírka ornátů. Za to stojí správce...
3: Ale už patří muzeu.
2: Už patří muzeu, ale vy jste to spískal, inicioval. Správce Václav Vyhlídal, tak povězme k tomu něco tak více.
3: Tohle množství ornátů je vlastně vše sbíráno z Osoblažska, z celé pár části Osoblažska, a ornáty vlastně sloužily k sloužení mši a při přijímání Eucharistie. Každý ten ornát má nějakou barvu a ta barva symbolizuje pro církev nějaké, má nějaký význam, třeba z červená symboliku krve, zelená naděje a tak dále. Ty ornáty většinou měli, každý ten ornát měl takzvanou štolu, to byl pás, který se vlastně používal při svatbě, že ten kněz přehodil těm novomanželům
2: přes ruce,
3: ano. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Kromě těch ornátů jsou tady dva pláště, takzvané pluviály, které sloužily na procesí a na pohřby. Nesměla se v nich sloužit mše.
2: Ano, ano.
3: A jeden z nejcennějších, vztahují se přímo tady k tomuto zámku, je tady tento ornát. Tady vlastně je štítek,
2: ano.
3: Kdy byl vysvěcen a vlastně pro koho byl. Tenhle ornát nechal otec posledního majitele na památku své maminky ušít a vlastně vysvětit. A maminka ho nepoužívala, protože byla mrtva, že?
2: Tak, ano, ano, ano.
3: Tak. Ale používali ho většinou zástupci toho rodu, Kleinu, jako když přisluhovali při mši, protože oni nemohli sloužit mši, nebyli knězi, ale při mši ho mohli jako použít.
2: No, popíšem ho, tak on je v takové vlastně
3: černé
2: barvě, vyšívaný je takovou stříbrným zdobením ornamentálním, no a ten nápis tady opravdu na té cerulce, to jméno těch Kleinů figuruje, takže to je
3: to vlastně patří, přímo se vztahuje tady k tomu zámku.
2: Jeden ze vzácných kousků.
3: Proti těm ostatním třeba jako je méně zdobný. To je ta štola.
2: Mm-hmm. Ano,
3: je ta
2: ano,
3: štola.
2: Ano.
3: Ty štoly nejsou u všech, protože zkrátka nejsou, zkrátka ztratili se kdysi. Toto jsou ty pluviály.
2: Myslíte, že v těch motivech, v tom zdobení je něco typicky jako krajového, co se třeba přímo na té Osoblaze vyšívalo,
3: ne,
2: a podobně?
3: To ne.
2: To ne, to
3: pro Osoblazku je typická krajka.
2: Mm-hmm.
3: Ta se dělala v té Osoblaze a teď v Hrozové. Tam je krásný kostel, zrestaurovaný, tam jsou malby z počátku 14. století obnovené a navíc tam je vytvořena taková společnost Královský stolec, a ti se věnují právě udržování křížů kolem cest,
2: ano, ano,
3: a historii.
2: Tak krásná záležitost. Ještě jak se vám to podařilo zhromáždit z těch osobností?
3: Neprozradím tajemství, ale neprozradím, ale jenom kousek. Sloužil tady moc hodný pan farář. A jak se rekonstruovala jedna z far, protože on měl na starosti 11 kostelů, no tak na podách a tak dále vyhozené. A on věděl, že tady muzeum a navíc se měla kostelníka tady v Jindřichově, tak mi to dovezl v pytlích.
2: No, poklady, které už byly vyhozené, tak teď dělají parádu tady u vás v Malém Jindřichovském
3: muzeu. A hodně, hodně lidí se na ně dívat. Hodně to zajímá, historie a vůbec.
2: Z Jindřichova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Hezké páteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Můžu přidat také pár zajímavých tipů nejen na víkend. Past na medvěda, to je název dvoudenní akce na Sovinci, která vyvrcholí rytířským turnajem plným speciálních efektů. Pokud chcete za jídlem a pitím, určitě se vypravte k Hlučínskému jezeru na pivní slavnosti a také Guláš Fest. Pokud byste raději borůvky, tak máte šanci si zajet do Uválna. Loutkové divadlo v Ostravě to pořádá Pimprléto, no a milovníci velkých aut, ti si přijdou na své určitě v

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a zveme vás na jednu speciální akci Areál letního kina v Orlové. Dnes a také zítra totiž patří kamionům všech velikostí i značek. A právě tady probíhá čtvrtý ročník Traxrazu, na kterém si návštěvníci mohou prohlédnout nablízkané tahače, setkat se třeba také s jejich majiteli, chybět určitě nebudou soutěže a další doprovodný program i tradiční spanilá jízda městem. Přímo mezi desítkami kamionů je také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak čím je ten letošní Traxraz v Orlové mezi návštěvníky oblíbený? Na co je láká?
2: Myslím si, že to, co dobré teda odpoledne, myslím si, že to, co je takové jako speciální a to, že ti lidé mohou sem dorazit, je, že vlastně tenhle Traxraz je blízko města, jak jsem se dozvěděla, a to je ten takový bonus toho, že mohou přijít vyloženě návštěvníci pěšky a mohou se na tak velký počet traků podívat. Ono tady bude přes 70 vozů a to musím říct, že to není malá část, že to není malý počet, protože už teď, když najíždějí auta a řadí se, tak mám pocit, že je to neskutečné číslo a množství, ale ten program je opravdu nabitý. Čekají tady dva dny nejenom tedy prohlídek aut, ale i zajímavého doprovodného programu. A se mnou tady je i pan Přemysl Kolek, který je jeden z organizátorů téhle akce. Dobrý den. Řeknete mi, na co se mohou návštěvníci těšit a co je v následujících dvou dnech bude čekat?
3: Dobrý den, tak v následujících dvou dnech vás čeká představení 70 kusů techniky, včetně dodávek a kamionů. Můžeme vás pozvat v pátek na tradiční spanilou jízdu Orlovou, v sobotu na ukázku techniky IZS a další doprovodný program.
2: Ta spanilá jízda ta teprve bude, takže pokud by někdo měl zájem, tak já vím, že ona se tady chystá až v podvečer, bude v 18.30, takže to třeba naši posluchači ještě stihnou a mohou se podívat. Vy jste říkali, že teda bude Traxraz dva dny, dnes a zítra. Je nějak časově omezen nebo mají, od kolika mohou třeba zítra přijít návštěvníci?
3: Tak počínaje zítřkem, návštěvníci můžou přijít od 9 zhruba do 10 hodin do večera.
2: Je něco, na co vy se těšíte, co je taková jako specialitka toho letošního srazu a už se nemůžete dočkat, že se to bude dít?
3: Tak určitě každoroční spanilá jízda Orlovou, to je prostě topka za nás, jak lidi jako na nás koukají a tak dále. A hlavně bych chtěl pozvat na sobotní program, je celkem nabitý. Máme tady městskou policii, máme tady hasičskou výškovou techniku z Moravskoslezského záchranného sboru, takže jako bude na co koukat určitě.
2: Tak já přeju, ať dorazí všechny vozy, ať dorazí všichni návštěvníci a ať se to tady ty dva dny pořádně užijete. Děkuji moc.
3: Děkuji.
2: Tak jak jste slyšeli, pokud byste neměli program na dnešek nebo na zítřek a máte rádi velká auta, tak určitě Traxraz v Orlové je ta správná volba, jak si užít volno.
1: Díky moc za pozvání na čtvrtý ročník této akce. Pozvání do vysílání Českého rozhlasu Ostrava přidala redaktorka Petra Pivková. Petro, máš už něco vyhlídnuto, co tě zaujalo z té akce?
2: No já musím říct, že jak říkal pan Kolek, tak ta spanilá jízda mně přijde, že bude neskutečná, protože já opravdu se teďka koukám na to, jak se ty kamiony řadí a mám pocit, že se tady nemůžou oni vejít. A jsou ale velmi ukáznění a všichni přesně vědí, na jaké místo se postavit a jak se správně chovat, takže je to naprosto úžasné.
1: Tak přeji, ať to všechno klapne, ať jsou všichni spokojení, jak organizátoři, tak návštěvníci a tobě moc děkuji za pozvání na tuto akci. Loučím se, hezké odpoledne.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, o co jde, řekneme za chvíli. Podrobnosti už za 2,5 minuty, více v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho vykázal na měsíc z domu. Falešná investice připravila ženu z Havířova o téměř 2 miliony korun. Dvorce na Bruntálsku dokončili lesní cestu k cihelně. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
3: Je to podáno, ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli a v této fázi.
2: Podle zjištění Českého rozhlasu policie už v červenci také zabavila Foldynovi několik střelných zbraní. Další případ investičního podvodu řeší policisté na Karvinsku. 60-letá žena z Havířova přišla během 2 měsíců o 1 milion 700 tisíc korun. Podvodníci ji přesvědčili, že investuje své peníze ve skutečnosti, ale posílala úspory pachatelům, kteří ji kontaktovali přes falešnou investiční nabídku na sociálních sítích.
4: Podvodníci svou oběť postupně přesvědčili k nákupu kryptoměny, sjednání půjček i předání 100 000 kurýrovi. Když po ní později požadovali další platby za údajné uvolnění výnosu, odmítla a obrátila se na policii. Z Havířova Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Lesní cesta k cihelně ve Dvorcích na Bruntálsku je opravená. Komunikace historicky vedla k dnes už neexistující výrobně cihel. V současnosti ji využívá těžká technika k údržbě lesa. Cesta byla před opravou v havarijním stavu, říká nezávislý starosta Dvorců Jan Božovský. Kromě dřevařů ji můžou využít i pěší a cyklisté.
5: Je to v podstatě akce, která nám pomáhá obnovit komunikace v lesích, kde vlastně proběhla těžba po kůrovci a zároveň, abychom vlastně připravili ten nový les k tomu, aby zde byly funkční komunikace a svozové místa do budoucna pro těžbu dřeva.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno. Během její druhé poloviny očekáváme vyjasňování a v sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Kravařích se v kruhovém objezdu ulice Bezručova stala nehoda. Na místě je i policie, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V
6: Přeji vám příjemné páteční odpoledne. 4 minuty po 15. hodině máme právě teď a pokračujeme, kam se společně ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vydáme. Třeba do ostravské zoo a přidáme i pozvání na zítřejší zajímavou akci. Chybět nebude pravidelná rubrika Zámecké léto s Františkem Kinským, také přidá zajímavý tip na prohlídku jednoho zámku. No a co pochoutkový rok, ten nabídne další recept, jeden z vítězných receptů za uplynulých 9 let. Tentokrát na taštičky z tvarohového těsta plněné masem i klobásou. V druhé půlce hodiny více z muziky Marcela Holanová už za chvíli nebo Valdemar Matuška a pak také Tomáš Klus nebo Hana Zagorová. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vám každý pátek po 15. hodině nabízíme pravidelnou rubriku Bezpečný průvodce džunglí zločinu. A dnes se zaměříme na bezpečnost na vodní hladině. Jaká nebezpečí číhají na plavce i neplavce u velkých vodních ploch a kdy si třeba u vody nemůžeme dát ani kapku alkoholu, tak na to se zaměříme právě teď. Více už s redaktorem Českého rozhlasu Ostrava, s Arturem Kubicou.
1: Naším dnešním hostem je instruktor speciální pořádkové jednotky Matěj Pop. A zaměříme se na povinnosti vůdce plavidla, třeba na takovém obyčejném nafukovacím lehátku, to když vás zastaví speciální policejní jednotka na vodní hladině, třeba na přehradě.
2: Tak konkrétně naše jednotka vlastně přes ty prázdniny střeží nebo jezdí na preventivní akce v rámci Moravskoslezského kraje na Žermanice, Těradicko, Slezskou Hartu, kde probíhá nějaký plavební provoz a kde se i lidé chodí koupat, a tam vlastně vykonáváme hlídkovou činnost přímo na vodě. Máme tam člun a jezdíme na vodě a vlastně hlídáme, aby lidé, kteří mají vlastní lodě, skutej různé plavidla, aby dodržovali pravidla, které jsou dané na té vodě, a taky samozřejmě dohlížíme i na plavce a na celkovou bezpečnost kolem té vody.
1: Co já musím všecko v té chvíli, když vy mě chcete zkontrolovat, tak co musím prokázat?
2: Pokud jste na plavidle, které má vlastní motor, má vykonat 4 koně, tak už musíte mít oprávnění stejně jako řidičský průkaz na auto. Jo, je na to speciální plavební průkaz. A tím se musíte prokázat taky doklady od té lodě, která musí mít vlastní technickou, musí být registrovaná. A samozřejmě je to jak v silničním provozu. Nesmíte být pod vlivem alkoholu, nesmíte být pod vlivem navíkových látek.
1: Já si nesmím dát ani to pivo?
2: Pokud jste na plavidle a za plavidlo se považuje třeba i nafukovací lehátko, tak nesmíte být pod vlivem alkoholu. Pokud jste na vodě, vedete to plavidlo, můžete si půjčit v půjčovně loďky, ty motorové, ty mají právě ten nižší výkon, abyste na to nemuseli mít papíry, ale musíte dodržovat ten zákon, který je jasně daný, a tam platí stále nulová tolerance. Takže i třeba vodáci, kteří si jíždějí řeky, tak správně nesmí být pod vlivem alkoholu.
1: Něco se může stát, někdo se může začít topit. Takže já volám 158 nebo 156 a vy se hned objevíte?
2: Ano, je to tak. My když máme někde akci, jsme na té vodě, tak operační důstojník nás ví a vlastně prioritně tam vyšle nás jako nejbližší hlídku. On nás i vidí, kde my jsme. Takže pokud ví, že na té vodě jsme, tak tam přijedeme primárně jako my, jako první. Ať je to na vodě nebo na břehu.
1: Jak vás vnímají lidé na přehradě?
2: Je to asi s tím jako v zimě na lyžích, když nás vidí, je to taková pro ně rarita, ale na té vodě už jsou zvyklí, jezdíme už dlouhé roky. Stejně taky obvodní oddělení, které mají vlastně tu vodní plochu ve svém územním působišti. Ty lidi nás vnímají veskrze pozitivně. Jsou rádi, že tam jsme, že ví, že třeba zrovna na těch Žermanicích hodně najížděli lidé se skuterma, jezdili tam nebezpečně, a to se nám díky té hlídkové činnosti tam daří jako potlačit, aby na té vodě prostě bylo bezpečno.
1: Vy asi zasahujete i ve chvíli, kdy se tam objeví nějaká partička v podnapilém stavu, dělají nepořádek.
2: Tak my jezdíme hlavně přes den, tam většinou ty problémy takhle s tím veřejným pořádkem nebývají. Bývají problémy s tím, že lidé sednou nebo jezdí s plavidlem tak, jak nemají. Jezdí tam, kde nemají s plavidlem, protože jsou jasně vymezené plavební cesty, jak mají jezdit. To se řeší asi nejvíc tam, aby nejezdili, kde nemají, ať neohrožují plavce.
1: Jak reaguje policie ve chvíli, kdy se třeba někdo ztratí? Ztratí se dítě, nemusí se topit, může se někde zatoulat. Co v té chvíli děláte?
2: Pokud je tam ta hlídka zrovna třeba u té vody, tak jede na místo, zjistí prvotní informace a snaží se samozřejmě začít hledat to dítě. Pokud je potřeba víc sil, tak si přivolá další posily a začne se pátrat jak ve vodě, tak na břehu. Třeba zrovna u těch dětí v létě u té vody, jde neustále pod dohledem. Ideálně třeba dětem dávat trička proti UV záření a další, anebo prostě plavky, ať mají výrazné barvy. Když máme 2-3 děti, tak prostě mít třeba podobné barvy, abych ty děti líp našel v tom davu. A až se něco stane, tak je vždycky základ volat 158 a začít to řešit co nejdřív. Protože když ten rodič spanikaří, bude hledat to dítě sám 3,5 hodiny a teprve potom volá policii, tak zase než najede ty síly prostředky začnou hledat, tak ztratíme třeba ty další půl hodiny.
1: Člověk se dostane u vody do problému. Plave někam a najednou zjistí, že už nemůže ani zpátky, ani dopředu. Co doporučíte?
2: Zaprvé doporučím tu prevenci, nepřeceňovat svoje síly, obzvlášť na těch přehradách, obzvlášť pod vlivem alkoholu, a pak to většinou končí tragicky, ale i standardní plavci, sportovci se rozhodnou, že prostě přeplavou tu přehradu napříč. Dá se za pár korun koupit, jsou takové boje, které si navlečete na sebe, a ve chvíli, kdy vám dojde ta síla nebo chytnete křeč v té vodě, tak mám tu boji, za prvé, která jde vidět, a za druhé, které se můžu chytnout. a můžu čekat na tu pomoc, dovolat se té pomoci. Pokud plavu bez jakýchkoliv pomůcek, nastane nějaký problém zdravotní, tak to z 99% končí utonutím toho člověka. Další věc je ta, že pokud jsem na těch přehradách, kde je ten plavební provoz, kde jezdí ty lodě, pokud se plavec dostane víc jak 50 metrů od břehu, tak tam ty lodě můžou jezdit už vysokou rychlostí, takzvaně v kluzu. Tam je obrovské nebezpečí, že je ta loď srazí a tam jsou ty důsledky vždycky fatální.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

0: Tomáš Klus s Tamarou, dobré odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Mám pro vás ale další tip na víkend. A kam zamíříme? Zamíříme určitě do ostravské zoo. Zítřek tam totiž patří mokřadům. Dozvědět se více o těchto důležitých ekosystémech, které pomáhají zadržovat vodu v krajině, můžete v rámci speciálních komentovaných prohlídek. A navíc, kdo zítra do ostravské zoo přinese takzvaně vysloužilý spotřebič, získá i volný vstup pro děti. V našem vysílání už ale vítám mluvčí ostravské zoo Šárku Novákovou. Šárku, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak proč se v zoo věnujete zítra právě tématu mokřadů?
1: Věnujeme se mu jenom zítra nebo v tom zítřejším dni, ale v podstatě celý rok a i ten následující, protože je to jedna z akcí zařazená v rámci celoevropské ochranářské kampaně Mokřady pro život, anglicky Wetlands for Life. A probíhají různé aktivity právě na význam mokřadů nebo vyzdvižení významu mokřadů v naší krajině po celý rok, tento i následující.
0: Jaký bude program pro návštěvníky v areálu zoo?
1: Jak už jste avizovala, ty komentované prohlídky, respektive ona to budou komentovaná setkání na dvou místech. To první proběhne v 9.15, čili hned záhy po otevření areálu zoologické zahrady v Ostravě, a bude to právě komentované setkání u plameňáků, kteří jsou vlastně ambasadory celé té velké kampaně. Jsou taky chováni ve většině zahrad, takže právě proto ti plameňáci. A potom ve 13 hodin u slonů, právě proto, když ten den je věnovaný právě plameňákům a slonům, a chceme takto vlastně i návštěvníkům představit, že tak rozdílná zvířata vlastně právě ty mokřady spojují. A že mokřady jsou důležité nejenom pro zvířata, spoustu rostlin, ale hlavně pro nás, pro lidi a pro celou planetu. A i v souvislosti s těmi horky, suchy nebo naopak záplavami mají obrovský význam, ale jsou zároveň velmi ohrožené, takže celá ta kampaň vlastně je o tom, abychom představili to, že bychom si ty mokřady měli chránit a nejlépe je i pomáhat zpátky vytvářet.
0: No a součástí toho zítřejšího programu bude také tradiční sbírka vysloužilých elektrospotřebičů. Jak lidé na takové výzvy reagují? Zapojují se?
1: Ano, zapojují se, a ta akce probíhá už celou řadu let právě se společností nebo s tím kolektivním systémem Elektrovin. A většinou ji právě věnujeme slonům, byť letos teda jsme zařadili do té akce prázdninové i plameňáky, protože právě ochrana slonů v Africe přímo souvisí s tím, jak my nakládáme s elektrospotřebiči. Že málo kdo ví, že v těch elektrospotřebičích nebo v telefonech, tabletech a dalších přístrojích se vyskytují vzácné kovy, a ty jsou těženy právě v oblastech, kde se afričtí sloni, ale i gorily, luskouni a další zvířata vyskytují. A právě ta těžba docela devastuje jejich prostředí. A my, když budeme správně odevzdávat ty vysloužilé elektrospotřebiče k recyklaci, tak se sníží poptávka po těžbě vzácných kovů a my vlastně budeme takto chránit zvířata ve střední a západní Africe. A to je velice důležité a chceme právě, aby o tom co nejvíce lidí vědělo, a tímto je můžeme motivovat, když donesou elektrospotřebič, zítra získají vstupenku pro dítě zdarma.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava mluvčí ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková. Šárko, díky za všechny informace a přeji, ať se ta zítřejší akce vydaří.
1: Já moc děkuji a těším se na zítřejší den a spousty elektrospotřebičů.
0: Držím palce, ať to všechno klapne. Přeji hezké odpoledne už teď a díky za váš čas. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji moc.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Přes 50 zámků s námi můžete navštívit během letošního zámeckého léta na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Každý prázdninový den vás totiž zveme na jeden z nich. Kam to bude tentokrát, to už je otázka pro

0: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
1: A to je vidět v podstatě zdi,
0: ano,
1: bez oken.
0: Bez ničeho, je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
1: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
0: Podstatně lépe.
1: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak. Tak tady jsme kde, pane kastelane?
0: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů, Rozana de Montfort.
2: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
0: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
1: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
0: A my můžeme teda dovnitř.
1: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
0: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
1: A těch kusů je tady požehnaně.
0: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
1: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
3: Ano, pojďte.
2: Ten rondel je zde.
1: Čili místnost s kulatými zdmi.
2: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
0: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři. Byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
1: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
0: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
1: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
2: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
0: A tady máme hudební salon.
1: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
0: Ano.
1: Neladí, opravdu neladí.
0: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hrali jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
4: Zámecké léto.
5: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava právě teď připomenout jeden z vítězných receptů. Letošní ročník už je totiž 10. pochoutkovým rokem a tak u příležitosti tohoto jubila společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let bojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, už všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat taštičky z tvarohového těsta plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky z Šošovky, což byl nejlepší recept roku 2023, tak připravovat je tentokrát bude šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal navštívil Romana doma a těšil se na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To
2: jo.
1: Je, jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: Zvláštní odrůda, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo?
4: Jako.
3: Ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: No a vy se máte rozhodně na co těšit. Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině, třeba také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní tvarohové taštičky s mletým masem od Rudolfa Cibulky z Šošovky v Moravském Krasu budou společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem. Kde konkrétně a proč, to řekneme za chvíli. Podrobnosti totiž uslyšíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Mezi 16. a 17. hodinou vás čeká páteční humoriáda a pozvání do té dnešní 7. srpnové přijala Marie Formáčková. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Tragické nehody vlaku a kamionu na Karvinsku v lednu 2024 jsou obžalovaní dva lidé a jedna společnost. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Horní Suchá na podzim plánuje vybrat stavební firmu, která opraví tamní skipovou věž. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí. Dalších 20 lidí se zranilo. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
2: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
0: Horní Suchá chce na podzim vybrat zhotovitele pro opravy těžební věže dolu František. Radnice plánuje objekt přestavět na kulturní centrum se střešní vyhlídkovou plošinou. Budova je jedinou důlní železobetonovou věží v kraji, kterou vlastní obec. Ostatní věže patří OKD a podniku Diamo. Podle jejich mluvčí půjdou stavby k zemi. 85 metrů vysoký objekt dolu František zůstane stát jako památka na těžbu černého uhlí, říká nezávislý místostarosta Horní Suché Martin Adaměc.
3: Zůstane zachován jako industriální prostor, nebudeme to tady nějak šíleně spravovat omítky, bude to spíš oprava typu, že se bude muset udělat bezpečnostní nové schodiště unikové, bude se dělat výtah až na střechu té budovy, bude se opravovat střecha, aby byla pochůzí, ale interiéry jako takové opravovat úplně nebudeme.
0: Dětem z panelového sídliště v centrální části Ostravy slouží nové hřiště. V sídlištním vnitrobloku na Mánesově ulici ho vybudovala radnice obvodu. Nápad ale vzešel od lidí z okolí.
4: Obyvatelé okolních panelových domů se zapojili do plánování podoby hřiště. Dospělí své představy diskutovali, děti z nedaleké mateřské školy je nakreslili. Ve vnitrobloku přibyly třeba houpačky, minibagry i sportovní zóna pro starší děti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno. Sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den pak vystoupají na 22 až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě dnes zůstává v Hlučíně uzavřena ulice Hluboká. Objížďka je vedena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte a my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne všem.
6: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý děti, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj vedle se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tématické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak já teď slávisti ohrnuli trošku
1: já
0: nos.
1: Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před,
1: že je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně
1: ano,
0: přišla
1: ráda
0: za vámi,
1: na ten
0: jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Helejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to. Lidem to přišlo úplně normálně. Možná, kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat.
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte? Oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno. Hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluc je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zeníkos, zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům, mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý.
4: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste vtipen, jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám ventilátorek, který teď si to vidí růžový, webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
4: ale vždycky... má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek,
4: máme.
6: Ano, ventilátorek. Vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam
4: ne,
6: máme
4: to,
6: pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý
6: Růžičková.
4: Den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, někdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý
3: tady
4: den.
3: Milám, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak,
3: přeju.
4: A pro koho hlasujeme?
3: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Petřík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Pavle i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno. A my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama. A pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou. Jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem. Ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ? To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela a bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na té 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda, to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
14: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu předtím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
14: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás. Děkuji,
4: také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou a ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
1: Mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buď,
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
7: No, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Bordová,
7: no,
9: prosím vás.
7: No, řekni toho Boušku.
9: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme. No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No, ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No, víte, paní, no, to je...

0: jsme to taky platili.
1: No počkejte, paní Lobo, ale za takový peníze ještě nebereme sami, nebo co?
2: Jo, to nejsou vaše děti?
1: Ale co, to jsou naše děti.
2: Tak co?
0: No my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
4: Jo, počkejte. Buďte uznalí.
2: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
1: No,
2: odpověste mi.
1: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
2: Obě
3: jsou.
2: No, děti, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
5: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
4: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
5: No, já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
2: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
2: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
4: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
2: Tak okolo rybníku. To je taková krása, vám
4: jdete. Mami, prosím.
2: Ten opar na tím ráno.
4: Opar,
2: ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
5: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
2: Co ty si myslel?
5: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
4: Ale prosím,
5: znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
5: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
0: No to, kde mám tam třeba ten Bezdrev, že?
5: No, Bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakuklacenou
4: zemi. Já jsem
5: on každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jako trouba. Ale helejte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
0: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
2: To je pravda.
0: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
6: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
0: Jak to o 4? Tak co?
6: Ne, o 3.
0: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
2: Nevím, o děti teď už nevím.
6: Já si to přece
0: Mami, přece vím o kolik snad tyhle věci si
2: pamatuju. Ale jadok se nehádejte.
0: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
2: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
0: 4 hodiny, já vím, že to
4: bude. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
0: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete.
4: Ale no tak řeknu jasně.
0: Dokonce to!
7: Humoriáda.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti, já tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný, nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci, prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. To věče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský jim vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Představ si to, jo. Stácku. Umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná kompletně finančně odnucená. Člověk se s tím maluje. A přijde nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodliny nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct vezmal, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče, tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já vám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd poprvé od roku 2015. Spadlá větev stromu zranila ženu v centru Ostravy. Dolní Domaslavice budou mít nový kulturní areál. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondů krajům i tak půjde 4,1 miliardy korun.
3: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
2: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. V centru Ostravy se ve čtvrtek odpoledne ulomila z Jerlínu mohutná větev a spadla na dlažbu náměstí. Zranila procházející ženu, která skončila v péči zdravotnických záchranářů. Odborníci strom u nádražní ulice v blízkosti zastávky Elektra zabezpečují a zjišťují příčinu pádu větve. Město rozšířilo služby u Karvinského moře o nové gastrozázemí. Návštěvníci rekreační lokality u Důlního jezera, které vzniklo v důsledku poddolování území, nově využijí kontejnerové bistro s posezením a vyhlídkovou terasou. Občerstvení vzniklo ze dvou propojených kontejnerů, uvedl jednatel dodavatelské firmy Jakub Zaviačič.
4: Jsou to vlastně lodní kontejnery, jsou to 6-metrové kontejnery dva, jeden je komplet přestavěný na celoroční provoz gastra, jo, máme tam i prosklení nebo výdejní okýnka a komplet zázemí pro přípravu potravin a potom je k němu přiřazený druhý kontejner, to je stejné velikosti a typu a ten je určen jako sklad.
2: Zastaralý hasičský areál v Dolních Domaslavicích dostane nový život. Už příští rok na jaře tam bude stát nový amfiteátr. Stavba vyjde na zhruba 30 milionů korun. Adekvátní prostor pro kulturní akce totiž v Domaslavicích zatím chybí.
5: Budou 4 prodejní stánky, sociální zařízení, které budou už odpovídat požadavkům, kde bude i pro těžce postižené.
6: Nezávislý starosta Dalibor Dudek mi přibližuje budoucí podobu kulturního areálu. Ten bude mít kapacitu asi 500 lidí, 300 z nich se posadí pod přístřešky. Předtím ale ještě musí stavbaři pod dohledem stavby vedoucího Ondřeje Slívy upravit terén. Někdejší areál byl v podstatě jen oplocená louka.
7: Musí se všude pod to dát kamenivo tak, aby ty zpevněné plochy vyhovovaly.
6: První akce by se v amfiteátru měly odehrát příští rok na jaře. Z Dolních Domaslavic František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno. Během její druhé poloviny očekáváme vyjasňování. Sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na D1 na 339. kilometru ve směru na Prahu se bouralo, počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Ano, ten dnešní páteční den v kraji je samozřejmě i s ohlédnutím pro vás připraven. Co se dovíte do 18. hodiny, neziskovky v Moravskoslezském kraji varují, před čím řekneme za chvíli. Skipová věž dolu František v Horní Suché se začíná proměňovat. Jak konkrétně? I odpověď na tuto otázku přidáme. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou, ten už po písničce. Příjemný poslech a krásné páteční odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karvinský státní zástupce dnes podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí. Dalších 20 lidí se zranilo. Problémy s nedostatkem pitné vody na nejvyšší hoře Besky dnes vodohospodáři vyřešili tím, že ji nahoru dovezli. Na Lysou horu vypravili dvě cisterny o celkovém objemu 16 kubíků. Na zbytku území Moravskoslezského kraje je ale podle vodohospodářů pitné vody dostatek. Podle mluvčího severomoravských vodovodů a kanalizací Marka Sieberta jsou údolní nádrže dostatečně naplněné a lokální úbytek můžou řešit právě cisternami. Obec Horní Suchá opravuje fasádu skipové těžební věže dolu František. Stavební firma aktuálně pracuje na západní straně vysoké budovy. Dělníci na závěsných plošinách odstraňují poškozené a zvětralé části betonu. Radnice plánuje objekt přestavět na kulturní centrum se střešní vyhlídkovou plošinou. Budova je jedinou důlní železobetonovou věží v kraji, kterou vlastní obec. Ostatní věže patří OKD a podniku Diamo a ty půjdou k zemi. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se s nevýhodněnými lidmi stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem. Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. V centru Ostravy začalo sloužit dětem nové hřiště. V sídlištním vnitrobloku na Mánesově ulici ho vybudovala radnice obvodu. Nápad ale vzešel od lidí z okolí, kterým už zastaralé prolézačky nevyhovovaly. Chyběla jim taky možnost posadit ve stínu. Obyvatelé okolních panelových domů se zapojili i do plánování podoby hřiště. Dospělí své představy diskutovali, děti z nedaleké mateřské školy je nakreslili.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dnešní den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začínáme na Frýdecko-Místecku. Dolní Domaslavice, ty budou mít nový kulturní prostor. Jak jsme vás už dnes informovali v našem vysílání, někdejší hasičský areál se tam promění na amfiteátr. S Beskydskými horami v pozadí si tam lidé už příští rok na jaře budou užívat koncerty anebo třeba letní kino.
1: Víte, stojíme zhruba uprostřed toho areálu, tady už jsou vidět z části vyzděné asi prodejní kiosky, možná i nějaké sociální zařízení, tak vlastně jak to tady bude vypadat?
2: Takže budou 4 prodejní stánky, který bude jeden větší, 3 menší.
1: Nezávislý starosta Dalibor Dudek mi přibližuje budoucí podobu kulturního areálu. Ten bude mít kapacitu asi 500 lidí, 300 z nich se posadí pod přístřešky.
2: Dále to budou sociální zařízení, které budou už odpovídat požadavkům, kde bude i pro těžce postižené.
1: A podium asi tady už vidím základy.
2: Vpředu bude ten amfiteátr, který bude pro vystupování hudby, ale taky to bude amfiteátr, který bude připraven na letní kino.
1: S Javorovým v pozadí, jestli se nepletu, je to Javorový?
2: Zadu vidíme Javorový, po pravé straně vidíme Lisu.
1: Celou stavbu za asi 30 milionů korun si obec hradí z vlastního rozpočtu.
2: Jelikož my nevlastníme kulturní areál, tím pádem musíme si pomoct takhle a zde může vystupovat škola a veškerý kulturní život.
1: Předtím ale ještě musí stavbaři pod dohledem stavby vedoucího Ondřeje Slívy upravit terén. Někdejší areál byl v podstatě jen oplocená louka.
3: My musíme potom, jak se do zdí a do betonou ty objekty veškeré, což potom následně budou se dělat zpevněné plochy a ještě přístřešky a vlastně musí se všude pod to dát kamenivo tak, aby ty zpevněné plochy vyhovovaly veškerým standardům.
1: První akce by se v amfiteátru měly odehrát příští rok na jaře. Z Dolních Domaslavic František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naším pondělním hostem bude Lenka Nota, hudební skladatelka žijící ve Vídni. S Ostravou ji spojují festivaly soudobé hudby i naše rozhlasové studio. Nejen o hudbě, ale také vášni pro cestování a objevování kultur i vlastních kořenů bude rozhovor Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se budeme věnovat dalšímu tématu. Neziskovky v Moravskoslezském kraji totiž varují, že by někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku obydlení. Technicky totiž aplikace Jenda neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení. Typicky například v tréninkových bytech. Od srpna dostávají peníze přímo klienti a sociální pracovníci se tak bojí, že je dřív utratí, než zaplatí nájem.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že to dali sami na účet. Proto je prostě kolikrát jim došly ty peníze a potřebovali si je nějak navýšit. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Takže ono už to dříve dělo, akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímé úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, a teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko, o kterém já mluvím na všech možných plénech a už víc jak měsíc, protože pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku a může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce, pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem, protože opravdu jsme nezisková organizace.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Po schodoch s Richardem Millerem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji a my už míříme na Karvinsko. Skipová věž dolu František v Horní Suché se totiž začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec, a také jediná, která má zůstat stát pro další generace. Jak už jsme vás dnes informovali ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, radnice chce ve vysoké budově zřídit kulturní centrum s jedinou nebo s jednou z nejvyšších vyhlídek v Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže. Jde vlastně o likvidaci havarijního stavu a především cílíme na to, aby budoucí návštěvníci, kteří se budou pohybovat po rekonstrukci v okolí věže, aby byli zcela bezpeční.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Soď pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. V podstatě ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jihozápadním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala bezbariérová.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů. Pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště. Vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
2: S

0: Areál letního kina v Orlové dnes a také zítra patří kamionům všech velikostí i značek. Právě tady totiž probíhá čtvrtý ročník Truck Srazu, na kterém si návštěvníci mohou prohlížet nablízkané tahače, setkávají se s jejich majiteli a chybět nebudou ani soutěže nebo doprovodný program a samozřejmě také tradiční spanilá jízda městem. Přímo mezi desítkami kamionů je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, které jsem se už odpoledne v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ptala, čím letošní Truck Sraz v Orlové láká návštěvníky.
1: To, co je takové jako speciální a to, že ti lidé mohou sem dorazit, je, že vlastně tenhle Truck Sraz je blízko města, jak jsem se dozvěděla, a to je ten takový bonus toho, že mohou přijít vyloženě

0: na tradiční spanilou jízdu Orlovou, v sobotu na ukázku techniky IZS a další doprovodný program.
1: Ta spanilá jízda ta teprve bude, takže pokud by někdo měl zájem, tak já vím, že ona se tady chystá až v podvečer, bude v 18.30, takže to třeba naši posluchači ještě stihnou a mohou se podívat. Vy jste říkal, že teda bude Truckstras dva dny, dnes a zítra. Od kolika mohou třeba zítra přijít návštěvníci?
0: Tak počínaje zítřkem, návštěvníci můžou přijít od 9 zhruba do 10 hodin do večera.
1: Je něco, na co vy se těšíte, co je taková jako specialitka toho letošního srazu a už se nemůžete dočkat, že se to bude dít?
0: Tak určitě každoroční spanilá jízda Orlovou, to je prostě topka za nás, jak lidi jako na nás koukají a tak dále. A hlavně bych chtěl pozvat na sobotní program, je celkem nabitý. Máme tady městskou policii, máme tady hasičskou výškovou techniku z Moravskoslezského záchranného sboru. Takže jako bude na co koukat určitě.
1: Tak jak jste slyšeli, pokud byste neměli program na dnešek nebo na zítřek a máte rádi velká auta, tak určitě Truckstras v Orlové je ta správná volba, jak si užít volno.
2: Tak na tuto zajímavou akci nás přímo do Orlové z místa dění zvala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale protože vždy mezi 17. a 18. hodinou pro vás máme Den v kraji a součástí jsou také informace o počasí. Můžu už přivítat v našem vysílání Romana Volného z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Romane, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnes můžu říct opravdu hezký den, protože jsme si po mnoha tropických dnech konečně vydechli. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: Je to tak, takový běžný letní den. Ráno jsme začínali každopádně velkou oblačností, doznívající srážky ještě z noci, ale co se týče milimetrů, tak té vody zase příliš mnoho nebylo, pouze na některých místech výjimečně spadlo k 10 milimetrům, většinou to bylo méně, na některých místech možná nezapršelo vůbec, takže s vodou je to každopádně složité. No a dnešní situace byla taková, že postupně té oblačnosti ubývalo, odpoledne už převládá většinou polojasno, možná ještě na některých místech oblačno, ale je to bez srážek a ty odpolední maximum se pohybují od 23 do 27 stupňů Celsia.
0: Co nás čeká dále? Před námi je víkend. Jak to bude vypadat, co se počasí týká? Předpověď pro noc a zítřek, tedy je jaká?
1: V průběhu noci, možná v té první polovině noci, ještě nějaká ta zvětšená oblačnost, oblačno, polojasno, ale v druhé polovině noci pravděpodobně i jasno, nějaké to vyjasňování. Noční teploty, to snad na tom bude malinko pozitivnější, že ty noci budou teďka malinko chladnější, minima od 15 do 11 stupňů, v horských údolích to může být až k 9 stupňů, vítr jen slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom už zase pěkný letní den, jasná nebo polojasná obloha bez srážek a odpolední maxima podobným těm dnešním, nejčastěji tak někde kolem 25, možná 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, během nepřechodně mírný od severu, severovýchodu, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy sobota, co neděle a začátek příštího týdne.
1: Tam ty teploty zase budou stoupat, stále nás čeká poměrně slunečné počasí, hlavně v neděli jasná nebo skoro jasná obloha, bez srážek, ranní minima od 14 do 10 stupňů a ty odpolední maxima mezi 25 až 29 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, přechodně východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. V pondělí potom více oblačnosti, zpočátku sice ještě málo, ale během ne, každopádně bude více té oblačnosti a mohou se tam i vyskytovat lokální přehánky, možná i nějaká ta bouřka, ale ty teploty už budou zase o něco vyšší, vypadá to na maxima nejčastěji od 29 do 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný, jihozápadní většinou do 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí v dalších srpnových dnech můžeme očekávat také v Moravskoslezském kraji. Já za předpověď dnes děkuji Romanu Volnému z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, hezký večer i vám, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v kraji s datem 7. srpna. Co nás čeká zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a o čem vás budeme informovat? Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopýr. Noční savec může přenášet vzteklinu. Pacienti proto dostali preventivní očkování i injekce s látkou, která podporuje imunitní systém. Katechetický dům v Karviné dostává novou podobu. Budova, kde se koná výuka náboženství i setkání farníků, už totiž potřebovala opravu střechy, rozvodů i vytápění. Po rekonstrukci tam vzniknou také nové byty a kavárna. Původně měly být náklady 20 milionů korun. Teď to díky pracovitým dobrovolníkům vypadá, že budou výrazně nižší. No a v neděli se mimo jiné vydáme na zajímavé akce společně s naším regionálním stopařem. Na hradě Sovinec navštívíme den plný šermí soubojů dravých ptáků a příběhu s názvem Past na medvěda. A do Úvalna tam vyrazíme na festival borůvek, který slibuje borůvkové knedlíky, koláče i marmelády, ale také řemeslný jarmark i kulturní program. Co nás čeká zítra, už víte. Já v každém případě děkuji pro dnešek, den v kraji je ve finále, ale určitě následující minuty i hodiny vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsou tady pro vás i nadále připraveny. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí na správě železnic. Je mezi nimi i bývalý ředitel Svoboda. V Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo téměř 6,5 milionu hostů. Meziročně o 0,5% více. Krnov začíná s přípravou krajinných prvků v lokalitě pod Vyhlídkou. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
4: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Krnovská radnice začíná s přípravou protierozních opatření nad tamním letištěm. Do lokality mají přibýt nové keře i stromy. Zároveň začínají práce na průlezích. Jde o prvky, které mají zpomalit odtékání povrchové vody a půdy. Město má celou strategii na proměnu krajiny v okolí města. V minulosti Krnov vybudoval třeba tůně v Chomíži.
5: Radnice už má za sebou první seč a v současnosti zkoumá podloží oblasti. Krnov se snaží, aby půda a krajina v okolí města lépe vsakovala vodu a byla odolnější proti extrémnímu suchu nebo silným přívalovým dešťům. Výsadba tisíců keřů a stovek stromů začne na podzim. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Problémy s nedostatkem pitné vody na nejvyšší hoře Besky dnes vodohospodáři vyřešili tím, že ji nahoru dovezli. Na Lysou horu vypravili dvě cisterny o celkovém objemu 16 kubíků. Na zbytku území Moravskoslezského kraje je ale podle vodohospodářů pitné vody dostatek. Podle mluvčího severomoravských vodovodů a kanalizací Marka Sýbrta jsou údolní nádrže dostatečně naplněné a lokální úbytek můžou řešit právě cisternami.
6: Protože ten místní zdroj na Lysé hoře kapacitně nedostačuje tomu počtu lidí, kteří Lysou horu během prázdnin navštíví. A my nabízíme tuto možnost také obcím nebo subjektům ve službách, kteří se dostali do situace, že mají nedostatek pitné vody. My máme tu kapacitu dostatečnou a jsme v případě potřeby operativně připraveni těmto subjektům pomoci.
0: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno, během její druhé poloviny očekáváme vyjasňování. Sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji vám hezký páteční podvečer. Máme 4,5 minuty po 18. hodině a před námi je ostravská rozhlasová rodinka Vaše písničky na přání. V druhé půlce hodiny to nás čeká ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Vítám vás u naší páteční ostravské rozhlasové rodinky. Kdo dnes slaví svátek má Lada, tak Ladám vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 7. srpna. Dnešní ostravská rozhlasová rodinka bude na telefonická přání, proto můžu dát k dispozici už teď linku 59 611 22 66 a písničky si vybíráte pro své přátelé i blízké, nejen k svátku a k narozeninám, ale šanci máte třeba jen tak pro radost. 59 611 22 66, telefonní linka k nám.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a bázní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravské rozhlasové rodince už vítám pana Karla. Hezký podvečer přeji.
2: Krásný podvečer, paní redaktorko, zdravím vás. Děkuji. Český rozhlas Ostrava na Moravě a všechny posluchače, všechny rozhlasové rodinky a v neděli mají sváty Romanové. Mám jedno Romana Hanuše, Dětmarovi Zálesi. Přeje mu hodně štěstí, zdraví, lásku, pohody, žádnou nehodu. Zdraví pevné jako chřen a se mu splní každý sen. Kap se trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých, to mu boží požehnání. A pevné nervy mu z celého srdce přeje da Karel v Karvine. Děkuji vám za vyzření a všem i vám, paní redaktorko, přeju krásný víkend.
1: Děkuji vám také, přeji. Děkuji. Krásný večer i celý víkend. Galánečku a písničku Šohaju, šohaju, posílám. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také s vaší ostravskou rozhlasovou rodinkou, ve které vítám paní Jarmilu. Pěkný podvečer.
2: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko, tady
1: Děkuji.
2: Je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem pro hezkou náladu a hezký podvečer také. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Ančce z Vendrině, do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále paní Hančce z Rychvaldu, paní Ančce Saranové z Českého Těšina, paní Lidě z Havířova, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Ančce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Duby, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy a také panu Karlovi z Karviné. A jménem Emilky z Nitku bych ještě chtěla popřát a poděkovat za písničky také paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Ančce s panem Petrem a panu Zdeňkovi z Karviné. Paní Ivetko, mějte se moc hezky, děkuji vám za výběr písničky a zase budu těšit na slyšenou.
1: Také děkuji a písničku posílám. Mějte se hezky, na slyšenou.
2: Vy také, příjemný den.
1: I vám.

0: A přidáme ještě poslední písničku na přání, vybírá ji paní Liba. Hezký podvečer.
1: Vám taky. A děkuji. Dneska má krásných 22 let Liborek Bělíček z Kujav. Milý Liborku, tvojím krásným narozeninám ti přejeme všechno hodně štěstí, zdraví. A to ti přeje Liba Jiržava. Vám děkuji za písničku a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava.

Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes má svátek Lada. Gratulujeme všem nositelkám tohoto smyslného jména. Ženskému křestnímu jména Lada se přiřazuje slovanský původ. Jeho význam není zcela jednoznačný. Jméno bývá spojováno se staročeským slovem Lada, které se překládá jako dívka nebo pana. Jméno však může souviset také se slovem lad ve významu pořádek. Další teorie výkladu jméno odvozují od slova lada ve srbochorvačtině, kde znamená manželka. Tento výklad by souvisel i se jménem bájné bohyně Lady, družky Peruna, která byla pohanskou bohyní manželství, lásky a krásy. Významné nositelky jména jsou například Lada Hubatá Vacková, historička umění a pedagožka Vysoké školy umělecko-průmyslové, cyklistka Lada Kozlíková nebo herečka Lada Jelínková. Slavnou nositelkou jména Lada je i princezna ve filmové pohádce Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959 režiséra Martina Friče na motivy pohádek Božiny Němcové a Pavola Dobšinského. V hlavní roli se představili Marie Kyselková a Josef Zíma. Hudbu napsal Bohuslav Sedláček, rodák z Droždína, dnes částí Olomouce. Připomeňme jeho píseň Prstýnek něžný dala mi v podání Josefa Zímy. Též vzpomeňme televizní černobílou pohádku Princezna Lada z roku 1969, kterou stvárnila herečka Jana Prajzová. Lada je také značkou ruské automobilky. Z žánru dechovky to jsou zpěvačky. Lada Martinková z Valašky a Lada Soukupová z Jeseníku. Z žánru folklorismu mladá zpěvačka Lada Hosková z Plzně. Poslechněme si píseň Byla Marián panenkou z cyklu Písničky z Plzně v podání Lady Houskové Mladíčké v době natáčení 30. června roku 1982 a malé muziky vedené Zdeňkem Bláhou.

všem ladám. K svátku i našim posluchačům zpívala Lada Housková, hrála malá muzika z Plzně. Připomeňme si v kalendáři společně hned 4 osobnosti ze světa umění. V neděli 26. července ráno zemřel ve věku 86 let bývalý ředitel Národní galerie, výtvarník a hudebník světového věhlasu profesor Milan Knížák. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 69 přednášel na 2 univerzitách v Americe. Za normalizace byl opakovaně zadržen a skončil ve vězení pro svůj nepřátelský postoj k státu. Byl u zrodu českého undergroundu, věnoval se výtvarnému umění, hudbě, architektuře, módě, fotografii i poezii. Mezi lety 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění. Od roku 1999 do roku 2011 ředitelem Národní galerie. Milan Knížák vystavoval nejenom doma, ale též v dalších evropských zemích, ale i v USA, Japonsku, Kanadě či Austrálii. Jeho dílo je zastoupeno v Muzeu moderního umění v New Yorku, britské Tate Gallery, francouzském Centre Pompidou a dalších institucích. V 60. letech minulého století byl Knížák členem významné mezinárodní umělecké skupiny Fluxus, kde mimo jiné působili skladatel John Cage, výtvarník Joseph Beuys nebo Yoko Ono, manželka Johna Lennona a řada dalších. Skupina stála u vzniku Performance a její pojetí je patrné v Knížákově skupině Aktuál, spojující mimo jiné rock a happening. Přišel také s konceptem destruované hudby, takzvané broken music. Byl též nositelem medaile za zásluhy prvního stupně, kterou mu udělil prezident Václav Klaus, mimochodem též jeho velice blízký přítel. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem proběhlo v Praze se státními poctami. Poslechněme si píseň Milana Knížáka Je škoda spát, kterou složil a také naspíval s Věrou Špinarovou a soukapelo Aktuál ve studiu Alana Vitouše u 2 Medvídků v Praze roku 1992.

Ve vzpomínce na Milana Knížáka, který odešel do uměleckého nebe v neděli 26. července, jsme slyšeli zpívat v písni Škoda spát, nahranou roku 1992, Věru Špinarovou a autora Milana Knížáka, který Věrku velice obdivoval. Jen doplním, že píseň najdete na CDčku Ženská deska, které vyšlo loni roku 2025 a Milan Knížák k interpretaci řady písní pozval do studia mimo jiné zpěvačku Lenku Hrůzovou, původem z Kopřivnice, jejíž hlas mu doslova učaroval. Další osobností je nebo byl vynikající muzikant Radek Pobořil, člen Čechomoru a ASPM Jana Spáleného, který se narodil 4. srpna roku 1946 ve Frýdku Místku. Do muzikantského nebe odešel Radek 24. srpna roku 2021. Radek Pobořil vystudoval Ostravskou konzervatoř, obor trubka a harmonika. Od 15 let byl členem orchestru činohry Národního divadla. S Čechomorem hrál jako hostující člen od roku 1988, stálým členem se stal v roce 1990. Spolu s frontmany skupiny Karlem Holasem a Františkem Černým nechyběl na žádném koncertě. Mimo spolupráce s Čechomorem spolupracoval Pobořil i s Jarkem Nohavicou, když se účastnil natáčení Nohavicovy desky Babylon. S Nohavicou následně Pobořil odehrál několik koncertů. Radek vyučoval na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze trumpetisty jazzové improvizaci. Poslechněme si z alba Proměny píseň Svatba, kde má v úvodu Radek Pobořil výrazný part na harmoniku. V hudební úpravě Jesse Colemana zpívají Lenka Dusilová, František Černý, hrají Čechomor a Kolegium českých filharmoniků. Živá nahrávka je z roku 2008.

0: Ve vzpomínce na muzikanta, harmonikáře a trumpetistu Radka Pobořila, rodáka z Frýdku Místku, bývalého člena Čechomoru, zazněla píseň Svatba. Zpívali Lenka Dusilová a František Černý, k Čechomoru se přidalo kolegium českých filharmoniků. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je v ostravském rozhlasovém studiu Zdeněk Tofel. Včera ve čtvrtek 6. srpna měl narozeniny náš mistr zvuku Aleš Huber, mimochodem držitel 4 ocenění z mezinárodní soutěže rozhlasových nahrávek EBU Grand Prix Svetozara Stračiny, která probíhá jako bienále ve slovenském rozhlase v Bratislavě. Aleši, dodatečně gratulujeme a přejeme ti jen vše dobré. Poslechněme si snímek z ostravské rozhlasové produkce, který získal cenu v rámci rozhlasové soutěže EBU Grand Prix Svetozára Stračiny ve slovenském rozhlase v Bratislava za nejlepší živou live nahrávku. Jde o horňáckou píseň Letěl a letěl roj v podání zpěváka houslisty primáše Petra Mičky a orchestru vojenského uměleckého souboru Ondra z Brna s uměleckým vedoucím Jaromírem Kučerou. Hudební úpravu napsal Jaroslav Jurášek. Živou nahrávku pořídil mistr zvuku Aleš Huber roku 2017 v Domě kultury města Ostravy v rámci mezinárodního festivalu Muzika Pura.
1: Letěl, letěl,

Vzpomeňme též herce Bronislava Poločka a jeho dnešní nedožité 87. Bronislav Poloček, známý například z filmu Kalamita, Černí baroni, Copak je to za vojáka, nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, se narodil 7. srpna roku 1939 v Horní Suché. Do hereckého nebe odešel 16. března 2012 v Praze. Od roku 1988 působil Poloček mimo jiné v Národním divadle v Praze. Máme pro vás pozvánku do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, kde probíhá už ode dneška do neděle 9. srpna v areálu dřevěného městečka 27. Jánošíkův dukát. Večerní program ještě stihnete. Slavnostní zahájení začíná na komorním amfiteátru o 7:30 večer a následně vystoupí ostravský soubor Fogáš. Pak až do neděle shlédnete a uslyšíte bohatý program řady účinkujících. Závěrečný galakoncert proběhne na komorním amfiteátru dřevěného městečka Rožnovského skanzenu pozítří v neděli 9. srpna v 15 hodin. Doporučuji podívat se na webové stránky www.nmvp.cz, kde najdete ucelený program. Vzpomeňme též slovenskou legendu Milana Kryža, vynikajícího zpěváka, vědce, fytologa, zakladatele brněnského souboru Polana. Bylo to během jeho studia roku 1949. V pondělí 10. srpna si připomeneme jeho nedožité 98. Milan Kryž se narodil 10. srpna 1928 v Rochoti na středním Slovensku, zemřel 13. srpna roku 2021. Milan Kryžo byl mezinárodní odborník v oboru fytologie, profesor speciální lesnické botaniky, lesnické fakulty Vysoké školy lesnické a drvářské ve Zvolenu a také čestný doktor Mendelovy univerzity v Brně. Poslechněme si píseň Letko, letko, zimu sběra v podání Milana Kryža a brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s uměleckým vedoucím Jindřichem Hovorkou. Nahrávku v úpravě Jaroslava Jakubíčka najdete na CDčku Milan Kryžo Polana Krajina mojho srdca. Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: fest an dein Herzchen. Ich will gar nichts von dir. Etwas Liebe vielleicht. Ich bin müde vom Wandern. Doch ich lieb dich auch dann.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
8: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
4: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
9: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
4: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
3: Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
3: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Zeithamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb, nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našli?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekazte mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Máte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo? No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také, ako asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to
2: hovorí? Neviem, čo to hovorí.
3: Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok.
2: Hey?
3: Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil?
5: Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
5: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
5: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
5: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
5: Nostalgia. No tak... Môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
5: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
5: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
5: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
6: Vesele a zdravie. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu, čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností.
1: Ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby, a to je právě ztráta čichu, a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu, a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče, a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

0: kam se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala. Takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: no, do té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí,

0: že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní nosní krční?
1: Ušní nosní krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdemlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: k čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu a řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: Pravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, kolona má 4 km, zdržení na od sjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak, pejska, Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší. Krásně ladíte brýle, šaty, nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dál, vítám
4: dobrý
5: vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je Pejsek, Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
4: Dobře, dobře, dobře, jdeme za vámi. Je a to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: No, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém...
6: 1913.
4: A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme docela u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízené.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuli na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený toto a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky. No a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete, ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasný. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasný.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát. V životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten já nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale v pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančkově nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, se kterou jsem měl tancovat, jako, a chodil jsem podle toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna, z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
3: Takhle? No.
5: Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je... Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako, takže určitě tak bylo.
7: Ty spíš. Ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno tu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni? Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako, protože já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se zase spolu potkáme. A já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jako to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jako že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka, tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. Víš, takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudní tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pak jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak, jak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem, takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich, vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes, vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to taková energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no. Ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o 6:30, jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici nám šli vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická,
4: jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatebních nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten hoch, jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku. Takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takový je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samo těšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu fakt vždycky říkal, že jsem takový ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odjít do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. No, oba jsme si pobrčeli u toho.
4: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
5: On, to byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí, začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce, ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovalo, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
4: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
5: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
4: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost nebo třeba ohrožení vztahu? Nevím, netuším, ptám se.
5: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný a tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
4: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
5: No právě, že pak vám jdou hlavou i takový černý myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
4: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
5: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
4: Vy sám jste měl strach?
3: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, které jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
4: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
3: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadněl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s nima. Jako.
4: I tohle běhá člověku hlavou?
3: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem je tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco udělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsem byl. Jako.
4: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že si řekl to, kdy pojedeme na kolo nebo přivez mi kolo do nemocnice, ne?
5: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že pan naopak nás tu těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
4: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
5: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
4: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
3: Manželka v této době už již taky je přes

0: Je to tak.
1: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to láskyplné těšení se.
0: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
2: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
0: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
2: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ní byly nádherné a jsou do dneška jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučili, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme ho rovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tady předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo jakou pije? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom chtěli poděkovat za to, že vůbec takový pěkný pořad dělají a že ty lidi vyzvednou, kterým se podařilo manželství. Moc děkujem.

0: manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
5: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusové nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi tenhle ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
3: Kde jste spolu strávili první noc?
5: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
5: No, bylo to hrozně příjemný, samozřejmě.
3: Kolik má náušnic?
5: Strašně moc, ježiši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
3: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
3: Kolik je od muže?
4: Skoro všechny.
3: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
5: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma, jako když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle, takže jsem se naučil něco uvařit.
3: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
5: Já ji pořád říkám Urzulko a Lasičko.
3: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
3: No vida.
4: Jsem si vzpomněla.
3: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
5: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
3: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
3: Jak často se holíte?
5: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám jsou trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
3: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
5: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
4: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
3: Kdo doma luxuje?
4: Já.
5: Manželka. A jí seče trávu.
3: Fakt?
5: Mhm. Pořídil jsem jí novou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
3: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
5: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
3: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
4: Jiřího.
3: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
5: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
4: Určitě to musí být krásná noční košilka.
3: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
4: Klasicky, normálně.
5: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě, je to hezký vždycky.
3: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
4: Já myslím, že obojí.
5: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
3: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
5: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
3: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
4: Určitě něžně.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
2: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
5: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, a což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
3: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
4: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému, jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzení a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
3: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
4: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
5: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím z práce už ráno 4 hodiny, protože ty práce máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šrubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci o toho, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 5:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravené, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolu, už je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
3: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami. Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
4: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata. To, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu. Dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle. Takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
3: Jak ten den končí? Jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
5: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme, jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v oči, tak tam jdeme společně.
3: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku?
5: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
3: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl? Aby po boku toho druhého prožil, zažil.
4: Ježíš Maria, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
5: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám toho vše zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
3: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
5: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když jsme sami, když děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si zbyli jakoby sami dva a je to úžasné, jako ani my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
3: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
5: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný. Neměli jsme vůbec žádný manželský krize. prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
3: Jaká je ta vaše láska?
4: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
3: Milujete svoji ženu?
5: No, bezmezně. Pojďme to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného. Prostě to je láska každý den. A když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu. A kde jsou ty soudruzy a kde náš vztah, že jo?
3: Jste šťastný?
5: No, jsem moc a moc.
3: Milujete ho?
4: Ano.
3: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
4: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze Správy železnic, je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na Správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky Správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici. Počasí. V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

0: Počkej na mě, kloobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na polích skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili kloverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Kloobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Kloobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta, ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a psí štěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hejl, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hejl vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hejl se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hejla přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od Brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Hejlovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hejl jakožto generál by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaraňskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hejl uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaraňský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hejla, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hejl, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hejl se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hejl spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra,
0: ječel Hejl. Hejlovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hejle, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit, to je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptvíče říkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a spržkou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hejl okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerným soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl, ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni až na starého Simona byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak tomu nemohli rozumět.

0: Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
1: Neviděl nás nikdo?
2: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
0: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
2: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
3: Někdo jim to musel říct.
1: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
0: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
4: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
1: A co ve čtvrtek?
2: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
4: Ne, ne!
1: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
4: Ne, tak to nebylo, tak ne.
1: Tak jak to tedy bylo, mluv?
4: Ty darebáku.
1: Ten dostane, bude náhle.
2: Ten to schytá.
0: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
1: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
2: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
1: Budeme tě soudit.
0: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
1: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
4: To je on!
3: Pověsit ho za nohy!
4: Jasně!
0: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
1: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
4: Jasně!
2: Uřežeme mu knoflíky!
4: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
2: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
1: A taky ho zbičujeme! Začněte!
0: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
5: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
0: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
6: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
7: Jakoby to ani děti nebyly.
8: Však já mu to spočítám.
9: Toho našeho táta taky vyplatí.
10: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
0: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
7: Už jsou tady.
10: Koukej ma za domů.
9: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
0: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
10: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
2: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
10: Však ty rozvážeš, počkej!
4: Jau, Vajs! Nechte ho! Pro boha, nechte ho!
10: Ty se do toho nepleť!
2: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sigra Janka, tak si nás taky nepřej.
0: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
1: Cinkale!
2: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
1: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdejchnout. Musí najít poklad.
2: Jo, ségra jim to vyřídí.
0: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
4: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
1: Fakt?
4: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
1: Tak budeme mít smůlu.
4: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
1: Cože?
4: No, přeber si to sám.
0: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
1: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
1: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
1: To jste udělali skvěle, kluci.
0: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
1: Člověče, ti nám dali.
2: Hrůza. Radši ani nemluvit.
4: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
1: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
0: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
1: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si ji tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické Karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: O ne.
1: Zatracenej čáp.
0: To bude chlap.
1: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji. A kdo ji otevírá? Já už to vím, je to Jana z Frenštátu. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: No to o těch čápech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam... Jím se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes. A ona nechtěla štěňata, ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsci, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou, říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají, podívej se. Teta, já, teta, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rupala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že pes chodil tam, se na tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byli štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatu. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít, ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám. A já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No
1: jo. To bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechce, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odlečel pryč.
0: No tak to teda.
1: To vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka předtím na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema a nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna, ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu, říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde, já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil, je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, jak on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nazí a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A ona říká, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. Tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, mně to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě, mě to hned bylo divný, proč to ty tak chtěla tu feňku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, Líre, kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju, dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko a přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetinko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no, teti, to je divné, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až vždycky se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo, jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, dva to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A uzlobené, s každým by šel. Lého si zavím, protože se bude kopil, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdí o právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, uhum. Ani vnučata, protože on se ženit nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, dobře, stane se. No, děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdybych si načal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím, věřím.
1: A já jsem teď sama, protože bych zemřel před po roku, bylo před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z obě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 letech.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: Jo,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona. Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady jak tady kle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, jak mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady, když jsem pozorila čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezký a ten jeden přilíknul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí. Takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt. A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, no ta puberta, ale tohle to, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to
0: tak
2: jsem říkal, to bys to stačilo natočit jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak
2: no,
0: pojďme
2: no,
0: se podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Naschledanou.
3: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak jo. Vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musí mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku a my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta je jedna, od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, že tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. Prostě to roj ještě nešlo, měla tak 6 let, jo. A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Ten barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto. Kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemá žádnou jizvu. Ty ho ukladla. Musí ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětlí své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce a oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, víš, teď ti tě pomoct, on už se smích a začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, tak je to zábavné na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta. Já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek. Tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano. Takže to bylo všechno takové napůl. A jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? No stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostal do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom. On prostě všechno bere doslova, jako je takový to. A jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnil. A říkám, prosím tě, tak no řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamenán normální porod. A já říkám, a teď se nevěděl, co mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuji i vám tak za zapojení jo. Se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc, naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
1: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
0: Ano, zdravím, asi podle hlasu, bude to Staňka.
1: Ano, určitě.
0: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
1: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem někdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Aha. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
0: Ano, znalejší kamarádku.
1: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama, a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako, a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
0: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás o tom vůbec nemluvilo. Když jsme byli malí,
1: takže ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
0: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale
1: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí a když lžou? Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
0: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě, děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
1: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo, nebo Křišek a to. Co tě a muž pro mě českou čekuláde, jo, pravím, mum, ale bydě, Jezus, chodit mi, tak budeš mít chvojínke jako stromeček a budeš mít za duše čekulat. A on mi na to praví, čo tě a vyťknu do předškola, tam nás učím zakone pany. A oni ti to všecko opovím. A i do kostela Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačkenom přinese. ale Jezus mě chodit, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
0: Staňko, děkuju. Jo? Děkuju moc, přeju
1: za
0: dobrou
1: málo.
0: Noc.
1: Děkuji a dobrou noc.
0: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali? A jak dlouho vám to věřili?

0: Tady je noční linka, vysílá Praha, Honza Macou na téma Když čáp přestane stačit, a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka. Krásný večer vám.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Taky, taky.
1: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
0: Ano.
1: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
0: No.
1: A tatínek to vyřešil postem. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal náboženství a to všecko. On mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak, no tak to vysvětlil.
0: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
1: Ano.
0: Jo.
1: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak sedmičce nebo tak, nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme žili takové vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
0: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
1: No to už asi věděli.
0: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
1: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo to no.
0: Tak to si znamenám, to je také zajímavé osvítí.
1: No je to zajímavé.
0: No, je to...
1: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
0: Milé to je.
1: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak prostě on to měl vyřešené a hotovo.
0: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, náramně, děkuju.
1: Že jo, já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápy nenosí teda, no.
0: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Není za dobrou nocem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička?

0: A třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
1: No, to ani tak nevím. Já myslím prostě nějak, že to tříško najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak tam musela být...
1: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom tříško byla drážka, takhle jsem
0: jo,
1: tam sundala.
0: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku, nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
1: To je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím teda, jestli to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
1: Já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, předpokládám, že to nespletu, tak rozmlouvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a ségru taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky ségru přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tatí, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Tak děkuji. Dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala, dobrý večer, všichni jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12, 13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož, tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal, dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel, snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá, Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví, ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku a druhý den do učebny vstoupí paní a říká, dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře Červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhletu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Je tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás v rána otočila?
2: V rána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně. Ne.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratříčka. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, kdy, až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku. A já bratřička nechci, no náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako, když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak dávat to dolů, že... no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak to už jsou
2: babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo...
2: To oni všechno vědí, oni vědí jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak no. Předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám v rána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal se dozvídat tajná a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všechno, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor jí to se vyhodilo. A proč mě u mě schovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo. No,
0: chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju,
1: teda,
0: ano.
1: No, tak z kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď, kolegové při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla to nějaká večeře ve sklípku, mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak ne? Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju, pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu s kořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte Noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba, zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš, zdravím, z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek, zdravím, noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás, téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební vránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných. A já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod, a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí víc. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypad tou zadní, tak jste měli hovno a ne Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: Takže to byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Emma z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Emma. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale já když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak jsem mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všechny jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3 plus 1.
1: že tam je miminko. Takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase bříško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl, a na Vánoce k nám přijali s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo, takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak já se teta sestra jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět, takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
0: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme. Naschledanou.

A další Čapí okénko tady máme, anebo vraní. No, mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době

0: Vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Další volající, halo, halo, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
1: Ano, Adi, povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu, já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
1: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici,
1: já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici a on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
1: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl otec strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
1: No to, jak ježiš, to je, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatíkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve vnoho...
1: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak...
2: Prosím.
1: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ve slevě ještě mu dali 300.
1: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli, no ale jako neměla jsem z toho žádný trauma prostě. Já to vyprávím ještě teď a budeme 80.
1: Pět rohlíků, jedno červené mlíko a jednu holčičku.
2: Než to vemete a nějaká paní chud mě tam odháněla, no tak jsem vydržela. Tak jsem ráda.
1: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se tam hodí.
1: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
1: Děkujeme.
2: Hezky,
1: dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy dvě nebo dva z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý noc, přejeme dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, to je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít prostě na studiu, si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě děti spojily, jsou rodiče vybavení tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu říct technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, to
1: funguje.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme to moc. Naschledanou, dobrou noc, no je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho proč, ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou o roku, po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo. A oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. A no mami, ale to jsem nemohla vylezt. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, se zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu, a ta dírka je tak malá, to nebyla. Takže tím to pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
0: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, no. Ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
2: Dobrou noc.
0: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tučník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jen chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde. Jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička, menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vnitřiha. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já bych, to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny. Samozřejmě klid, pohodu, úsměv. Loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda. Jsou pro vás připravené další pořady. No a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně. Doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu. Ta moje bára mi stačí. No ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn. Ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí. Téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macoun z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra. Do uvozovek.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sunejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šírem? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po 3 týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
1: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
2: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radosti, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
3: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že má někdo tam má tanky a tohle, no tak...
1: No ano,
4: že
1: ano,
4: se to točí,
1: ano. Radku, to nás spojilo.
3: To
1: prostě.
3: Jsem řekl slušně, jste měli za
1: nás to spojilo.
5: Láska k těm vojskům, nebo co?
1: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
3: Ale no tak.
1: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
3: Malinký
1: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se spozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
5: Aziati.
1: Ne, no Aziati, samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
0: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
6: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
6: Přece se z toho nezblázníme. Podívej,
4: Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
7: Ale Zahradník, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra Bobr?
4: Ta sakra, musí se snažit.
7: No, ale znáš ho, ne?
8: Tady něco vykvapuje. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
4: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
8: To by to musel nejdřív najít.
4: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
7: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
4: Podívej, jsou nějaký prachy?
8: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
4: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
8: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
4: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
7: A proč zrovna já?
4: Protože seš důvěryhodnej.
8: A já ne.
4: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Franti. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
7: Heslo divadlo.
4: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
8: To je dobrý plán.
7: To jo, no tak to vyšlo.
4: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
8: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
7: Buď klidnej na mě, spolehne.
8: To jo, fajn. A fantoma máme lesi.
0: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
4: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím, prosím.
0: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
4: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
4: Něco takového.
11: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
0: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicový kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, vykuji ty mě oči. Každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, Lizo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši.
3: No.
4: Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být.
4: No, postaví. Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde,
3: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohleto, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka Sklatov.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů. To by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a to jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Nože, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
4: stavíš se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maža.
5: Pane Bože,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štíku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Maža.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí milý synku přes
3: tři
5: dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: Taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Hládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, a říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Když chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste mi říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No a to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a zámkům.

0: To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
1: No tak, my jsme hráli.
0: Petra?
1: A... Já jsem vyhrávala páč od Švindlova.
2: Jáže Švindloval?
0: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako by čeně vyhrává, on prohrával, protože...
1: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
0: A jak to bylo dál?
1: Já...
0: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
1: Já se stydím.
3: Ona šeptala, Jeň.
0: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
0: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
3: A jak byste to dělal vy, pane Hrado, kdyby vám šeptala jeňo?
0: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
3: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
0: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
0: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
0: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo.
1: On se ke mně přiblížil.
0: Ano, všichni se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
1: Kadlecková.
0: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
1: Jsem chtěla jít.
0: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
1: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
5: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
6: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
7: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
8: Ty to umíš?
7: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
5: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, Sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s přístibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.